Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Na Signál Rádio nám krátce před 6 hodinou dospíval Michael Jackson, dál už budeme pokračovat s tím nejlepším z 80. let, skupina OMD, CC Catch, Pointer Sisters a pak taky čerstvé zprávy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Máme hlášenou nehodu dvou osobních aut na silnici 379 u Drnovic na Vyškovsku, jinak se zatím jezdí bez větších komplikací. Signál Rádio vám proto přeje šťastnou cestu.
2: Pravidelné rubriky Signál Rádia. Hvězdy na síti s Martinem Čípou, Miluju Prahu s Davidem Černým nebo Signály hudební minulosti s Lukášem Bláhou. Jen u nás se dozvíte, co vám jiná stanice neřekne. Zajímavé rubriky každý den na Signál.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, se 6. hodinou máme pro vás na Signálu zprávy. Sporná novela upravující sestavování veřejných rozpočtů bude platit. Sněmovna totiž včera přehlasovala koaliční většinou veto prezidenta Petra Pavla. Předseda opoziční ODS Martin Kupka po hlasování ve sněmovně řekl:
2: tohle nepochybně bylo jedno z nejdůležitějších hlasování tohoto volebního období, protože určuje mantinely pro to, jak se bude vláda chovat. A třeba nejenom tato vláda. A co jste ukázali? Že vám jsou úplně jedno názory nezávislých ekonomů. Že vám úplně všechno jedno. Že víte, že jedete na červenou, ale stejně tak prostě jet chcete. Začíná rozpočtová demolice.
1: Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, také o posílení konkurenceschopnosti a nebo o dalším rozšíření Evropské unie. Z pardubického letiště dnes odstartují cvičné letouny L-39 Albatros z centra leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. V 15 hodin a 30 minut se naposledy proletí po takzvané moravské trase. Na seznam vojenských cílů zařadil Irán i stanici Rádia Farda, kterou z Prahy provozuje Rádio Svobodná Evropa. Vysílání perské redakce se íránské úřady snažily výrazně omezit už od roku 2009. Tehdy se íránským úřadům podařilo úspěšně zablokovat i perské vysílání stanice BBC a také Hlasu Ameriky.
0: Co se děje v regionu?
3: Návrh na zrušení dopravního opatření na Praze 6 podá k soudu Středočeský kraj. Jde o jednosměrný provoz, který radnice zavedla v ranní špičce v ulici Na Krutci. Kraj tvrdí, že opatření výrazně komplikuje dojíždění tisíců obyvatel středních Čech do metropole a způsobuje dlouhé kolony a také zpoždění autobusových linek. Praha 6 se brání špatnou dopravní situací a požaduje autobusový pruh Horoměřické ulici.
0: Sport.
1: Fotbalistky Sparty porazily doma v úvodním utkání závěrečného třetího předkola Ligy mistryň Serete Ženeva 3-2. Odveta ve Švýcarsku se hraje za týden. A české volejbalistky postoupí do play-off mistrovství Evropy z druhého místa v brněnské skupině B. Rozhodla o tom výhra Srbska 3-0 nad Řeckem.
0: Signál Rádio počasí.
1: Dnes bude většinou polojasno, k večeru se od jihozápadu bude objevovat oblačnost, vítr zafouká slabý východní rychlostí do 6 metrů za sekundu a nejvyšší denní teploty se dnes budou pohybovat od 24 do 29 stupňů, na horách kolem 20, na Šumavě i kolem 24 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Hezké ráno, přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
4: Se 6. hodinou se vám ze studia Signál Rádia hlásí Jirka Svoboda. Jsem tady pro vás, abych vám pomohl nastartovat nový den a ještě než se stihnete úplně rozkoukat, zahrnu vás všemi důležitými informacemi a hudbou 80. Vkročte tedy do nového dne pravou nohou, udělejte si kafe, dobrou snídani a pojďte si s námi užít čtvrtek 27. srpna. Dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré ráno, máte naladěné Signál Rádio a dnes jsme se probudili do čtvrtečního rána 27. srpna. Svátek má Otakar, otíků je u nás něco přes 6 tisíc. Oslavencem by dnes byl hokejista Karel Rachunek nebo scénárista Jiří Hubač a narozeniny má například pilot Formule 1 Mark Webber a nebo americký módní návrhář Tom Ford. Přeju všechno nejlepší a dneska máme taky Světový den jezer, Den hamburgerů, Mezinárodní den loterie a je také Den milovníků banánů. To je spousta důvodů, jak si dnešek užít. Budeme rádi, když to bude zároveň ve společnosti Signál Rádia.
1: Signál Rádio vám přeje.

Pěkně svižně nás do nového dne na Signál Rádiu probouzeli Pointer Sisters a věřím, že dobrou náladu nám přinese i dnešní počasí. Teď ráno je nad Českem většinou jasno nebo polojasno, více oblačnosti se objevuje pouze na jihovýchodě území a měříme nejčastěji mezi 11 a 15 stupni, například Turnov a Mělník měří 12 stupňů, Praha, Pardubice nebo Kolín mají 14 stupňů, Brno a Znojmo začínají den se 17 stupni. Dnes máme před sebou příjemný letní den, většinou bude polojasno, ale večer začne od jihozápadu oblačnosti přibývat. Naměříme 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 20. Tak to vypadá na fajnový den. Užijte si ho se Signál Rádiem.

0: Zpěvačka Sandra v ranním vysílání Signál Rádia. Před 6:30 ještě zaspívají Petra Janu s Petrem Jandou a teď vám prozradím, co za události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Českou republiku dnes navštíví předseda Evropské rady Antonio Costa. V Praze se setká s premiérem Babišem. České dráhy dnes oficiálně představí motorové vozy řady 480 a 481 Regio Spider pro jezersko-horskou železnici. Do českých kin se ode dneška do 2. září vrací Harry Potter. Fanoušci si po celém světě připomínají 25 let od uvedení filmu Harry Potter a kámen mudrců, který je v roce 2001 poprvé přenesl do kouzelnického světa v Bradavicích. Televize Prima dnes nasazuje do vysílání nové díly pořadu Ano šéfe se Zdeňkem Polreichem. Celkem půjde o 10 nových dílů. Pořad je možné s týdenním předstihem sledovat na streamovací službě Prima+. V Poděbradech dnes začne festival filmové hudby a multimédií Soundtrack. Potrvá do 30. srpna. Na autodromu Most se ode dneška do neděle koná Czech Truck and NASCAR Prix. Součástí akce bude také The Most Truck Festival s více než 100 kamionů a jízdou po závodním okruhu. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy nastoupí proti Bulharsku. Hrát budou o co nejlepší pozici do play-off. A fotbalisty Plzně dnes čeká domácí odbeta play-off Evropské ligy proti Červené zvězdě Bělehrad. Plzeň do soutěžního zápasu vstoupí po porážce 0-3.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

Nick Kershaw ve čtvrtek ráno na Signál Rádiu. Jestli máte chuť zajít na něco zajímavého do kina, tak určitě zůstaňte naladěni. Před 7 hodinou prozradím, jaké filmy dnes v premiéře míří na naše plátna. A taky pro vás vybírám pár zajímavých témat ze zpravodajských webů. Zpívat nám bude v příštích minutách třeba skupina Starship nebo kapela Queen. Přeju vám hezký čtvrtek 27. srpna.

0: Ladíte ranní vysílání Signál rádia. Dnes ráno je nad Českem většinou jasno nebo polojasno. Více oblačnosti se objevuje pouze na jihovýchodě území a měříme nejčastěji mezi 11 a 15 stupni. Turnov a Mělník měří 12 stupňů, Praha, Pardubice nebo Kolín mají 14 stupňů a Brno nebo Znojmo začínají den se 17 stupni. Před sebou máme příjemný letní den, bude totiž většinou polojasno, ale večer začne od jihozápadu oblačnosti přibývat. Naměříme 24 až 29 stupňů, na horách pak bude kolem 20. Držte dál signál, tohle už jsou Starship.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Čtvrteční ráno se Signál rádia míří k 7. hodině. Ještě stihneme Queeny nebo zpěvačku Alíče, ale taky vám povím, co zajímavého jsem našel na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česko má nejlepší kadeřníky na světě. Dvojice Robert Starý a Marek Metelka jako první Češi v historii získali titul International Winner v prestižní soutěži One Shot Global Hair Awards. Jde o jednu z nejvýznamnějších světových soutěží kadeřnického umění. Vloupání do rodinných domů v Česku ubývá, ale na druhou stranu rostou způsobené škody. Od začátku roku do konce července policie zaznamenala 1040 vloupání do rodinných domů, což je zhruba o 1,5% méně. Podle odborníků je důležitá prevence, správná forma zabezpečení i návyky v případě dlouhodobého opuštění domova. Českého chmele bude letos výrazně méně. Pěstitelé očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu kvůli dlouhodobému suchu a horkému létu. Chmel bude také obsahovat méně hořkých látek, které určují jeho konečnou kvalitu. Pavlína Flamínková s Anou Šantůčkovou na dvojce bez kormidelnice a dvojsky v Dalibor Neděla a Jakub Podrazil postoupili na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu do pátečního finále. Obě české posádky obsadily v semifinálových jízdách třetí místo. A fotbalistky Sparty porazily doma v úvodním utkání závěrečného třetího předkola Ligy mistryň Servette Geneva 3-2. Odveta ve Švýcarsku se hraje za týden.
1: Ráno na Signál rádio. S námi máte přehled.

0: Máte naladěné signál rádio a protože čtvrtek zvu vás do kina na několik premiér. Jako první je v nabídce strhující thriller Vzhlížet ke hvězdám od Ridleyho Scotta. Tohle sci-fi vypráví příběh mladého pilota, který zachytí záhadný rádiový signál a podnítí ho k výpravě do neznáma. Milovníci akčních thrillerů mohou zajít na snímek Vzpoura o chlapíkovi, který je neprávem obviněn z vraždy svého šéfa, ale postupně zjišťuje, že to byla pouze špička ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. A na malé diváky čeká v kinech animák Tajemství džungle o malé dívce, která zachrání mystické chlupaté stvoření a musí ho vrátit jeho rodině. A přidám ještě bonus. Přesně po 35 letech od premiéry některá kina znovu promítají kultovní snímek Terminátor 2 Den zúčtování. Tak přeju hezké filmové zážitky.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: 4 minuty před 7 hodinou nám na Signál Rádio zpívala zpěvačka Alíčem. Za chvíli Honza s dalšími zprávami. Po nich Holly Johnson, Tina Turner a nebo London Beat. Budeme si hrát to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 105 u Temelína na Českobudějovicku. Jsou tady v sobě 3 auta a na místě je záchranka. Bouralo se na silnici 255 u obce Polerady na Mostecku. Tady projedete s opatrností a porouchané vozidlo překáží na D5C na 72. kilometru ve směru na Prahu. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno, se 7 hodinou pro vás máme zprávy. Policie se dnes připravuje na možné střety zahraničních fotbalových fanoušků. Jejich pohyb od včerejška monitoruje, chystá mimořádná bezpečnostní opatření. Jde o skupiny zahraničních fanoušků z Řecka, Srbska, Skotska a také Chorvatska. Ti míří na dnešní zápasy k nám do Česka nebo naším územím pouze projíždí tranzitem do Polska. Více než 3-kilometrový úsek dálnice D11 na Trutnovsku u hranice s Polskem hodlají silničáři otevřít 27. listopadu. Otevřením úseku budou moci řidiči na polské straně využívat už vybudovanou rychlostní silnici S3. Tranzitní doprava tak zcela mine polské pohraniční město Lubavka a českou pohraniční obec Královec. Pokračuje generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.
2: Dneska už koukáme na české území, kde je asfalt, protože zažil jsem tady spoustu konferencí, kdy na polské straně už asfalt byl a my jsme koukali na pole a kukuřice na českém území. Stavba dálnice D11-1109 mezi Trutnovem a státní hranicí je velmi náročná, obsahuje 28 mostů, 2 tunely, z hlediska výstavby je to velmi komplikovaná náročná stavba, ale probíhá v tuto chvíli těch harmonie, které jsme slibovali.
1: Doplňme, že stavba celého úseku D11 z Trutnova na státní hranici v Královci o délce 21 km za 11,7 miliardy korun začala v říjnu v roce 2024. Vedení automobilky Volkswagen upřesnilo plánované radikální úsporné kroky. V plánu má zrušení desítek tisíc pracovních míst a ukončit výrobu až ve 4 německých továrnách. Vedení automobilky tvrdí, že společnost je příliš velká, pomalá a také složitá. V Evropě by proto v příštím desetiletí měla vyrábět o 500 000 aut méně. Dodejme, že v historii Volkswagen takové kroky nikdy neprovedl.
0: Co se děje v regionu?
1: 700 tisíc korun investovala pražská fotbalová Sparta do zajištění nedělního ligového derby se Slaví. Finance se využijí na detekci bezpečnostních rizik, organizaci příchodu a odchodu diváků a také na monitoring pohybu rizikových skupin. Připomeňme, že minulý souboj pražských celků musel být po vniknutí fanoušků na hrací plochu ukončen za stavu 3-2 pro Slavii.
0: Sport.
1: Čeští volejbalisté získali cenný skalp v přípravě na mistrovství Evropy. V Samokovu porazili úřadující vícemistry světa Bulhary 3-1. Šampionát pro Čechy začne 11. září. Do té doby se ale ještě dvakrát utkají s Belgií.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den bude většinou polojasný, k večeru se od jihozápadu bude objevovat oblačnost, vítr zafouká slabý východní a nejvyšší teploty dnes naměříme od 24 do 29 stupňů Celsia. Na horách kolem 20, na Šumavě i kolem 24 stupňů Celsia. Tolik další ranní zprávy, pokračuje Jirka a ráno na signálu.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Krátce po 7 hodině dál ladíte Signál Rádio, před námi je čtvrtek 27. srpna a tak má svátek Otakar. Oslavencem by dnes byl hokejista Karel Rachůnek nebo scenárista Jiří Hubač a narozeniny má například pilot Formule 1 Mark Webber anebo americký modní návrhář Tom Ford. Přeju všechno nejlepší a už tady chystám také dnešní výročí. Jedno se bude týkat velmi slavné knihy, kterou možná taky máte doma. Držte dál signál, hezký poslech vám přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Ladíte signál rádio, je 27. srpna, tedy den, kdy byl v roce 1667 ve Spojených státech poprvé písemně zaznamenán hurikán. Pojďme se rychlostí větru vrhnout i na další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den se v roce 2003 planeta Mars přiblížila k Zemi na nejmenší vzdálenost za posledních 70 tisíc let. V roce 1955 poprvé vyšla Guinnessova kniha rekordů. Rekord o nejprodávanější knihu jí zatím pokaždé vyfoukla Bible, takže je to druhá nejprodávanější kniha světa. V roce 1828 vznikl nový stát Uruguay. Co jste možná netušili, právě tady se konalo první mistrovství světa ve fotbale. V roce 1783 se uskutečnil první let balónu plněného vodíkem, zatím bez posádky. A v tento den byl v roce 1673 vysvěcen farní kostel na Nebevzetí Panny Marie na Svaté hoře u Příbrami.

Posloucháte ranní vysílání Signál rádia. Po extrémních vedrech máme teď v Česku o poznání chladněji, ale podle meteorologů jsme se dostali na průměrné teploty pro toto období. Mám tady čerstvou aktualitu. Dnes ráno byla nejnižší teplota v Česku naměřená na Kvildě a byl to pouhý 1 stupeň nad nulou. Jinak se teď pohybujeme nejčastěji na hodnotách kolem 13 až 17 stupňů a na nich se rozhodně ani nezastavíme. Dneska totiž máme před sebou příjemný letní den. Většinou bude polojasno, ale večer začne od jihozápadu oblačnosti přibývat a naměříme 24 až 29 stupňů. Na horách pak bude kolem 20. Po vlnách Signál rádia k téhle předpovědi posílám trochu italského slunce. Tohle je Toto Cutugno a Italiano.

0: Ladíte ráno, Signál rádia, před 7:30, ještě Michael Jackson, ale taky vám prozradím, jaké události dnes můžeme čekat.
1: Signál rádio, očekávané události.
0: Českou republiku dnes navštíví předseda Evropské rady Antonio Costa. V Praze se setká s premiérem Babišem. České dráhy dnes oficiálně představí motorové vozy řady 480 a 481 Regio Spider pro Jizersko-horskou železnici. Do českých kin se ode dneška do 2. září vrací Harry Potter. Fanoušci si po celém světě připomínají 25 let od uvedení filmu Harry Potter a kámen mudrců, který je v roce 2001 poprvé přenesl do kouzelnického světa v Bradavicích. Televize Prima dnes nasazuje do vysílání nové díly pořadu Ano šéfe se Zdeňkem Polorejchem. Celkem půjde o 10 nových dílů. Pořad je možné s týdenním předstihem sledovat na streamovací službě Prima Plus. V Poděbradech dnes začne festival filmové hudby a multimédií Soundtrack, potrvá do 30. srpna. Na autodromu Most se ode dneška do neděle koná Czech Truck and NASCAR Prix. Součástí akce bude také The Most Truck Festival s více než 100 kamionů a jízdou po závodním okruhu. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy nastoupí proti Bulharsku. Hrát budou o co nejlepší pozici do play-off. A fotbalisty Plzně dnes čeká domácí odbeta play-off Evropské ligy proti Červené zvězdě Bělehrad. Plzeň do soutěžního zápasu vstoupí po porážce 0-3.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Minutu po půl osmé na Signál rádiu Michael Jackson a Smooth Criminal. Za chvíli to bude Madonna, Lionel Richie nebo zpěvačka Kim Wilde.
1: Signál rádio doprava.
0: Praha, Radlická ulice, tady počítejte se zdržením kvůli nehodě motorky, na místě jsou záchranáři a kolona se tvoří směrem na Smíchov. Se zúžením kvůli údržbě počítejte na dálnici D2 mezi 17. a 14. kilometrem ve směru na Brno a porouchaný kamion překáží na silnici 13 u Ostrova na Karlovarsku. Přejeme šťastnou cestu.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
3: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.

0: a nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.
1: 80kové léto mělo své neopakovatelné kouzlo.
0: Z tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si 80kové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

Máte naladěné Signál Rádio a tento týden se vám vyplatí poslouchat naše ranní vysílání. Až do pátku totiž u nás můžete vyhrát rodinné vstupenky do jeskyní po celém Česku a navíc si sami vyberete, kterou z nich navštívíte. Česko je bohaté na jeskyní systémy s krápníkovou i jinou zajímavou výzdobou a lze se v nich schovat před spalujícím horkem slunečních paprsků, ale také během deštivých dní. Rodinná vstupenka je pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let. Jestli chcete vyhrát, poslouchejte dobře ranní vysílání, kde hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne. K výhře vám tak stačí jedno jediné správné slovo. Držím vám palce a na detaily se určitě podívejte na náš web signalradio.cz.

Na Signál rádiu nám dospíval Lionel Richie. Pranostika na dnešek říká, jaké počasí na Rufa bývá, takové se i v září skrývá. A taky se říká, srpen k zimě hledí a podzim ohlašuje. No, na pravý podzim si možná ještě pár dní počkáme. Minimálně dneska máme před sebou příjemně letní den. Většinou bude polojasno, ale večer začne od jeho západu oblačnosti přibývat a naměříme 24 až 29 stupňů Celsia. Jestli vyrazíte na hory, tak tam čekejte teploty kolem 20. No a zítra teploty ještě povyrostou. Tak hezký den.

0: Do nového dne vstupujete se Signál rádiem, za chvíli zaspívá Kim Wilde nebo Bryan Adams, ale ještě vyrazíme na letiště. Na tom brněnském si totiž můžete zkrátit čas čekání na odlet čtením elektronických knih. Detaily přidá Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, nuda v Brně to už rozhodně neplatí. Nyní už vůbec ne na místním letišti, cestující si totiž zde mohou zkrátit čekání na odlet čtením knih. Elektronických. Služba je součástí centrálního portálu českých knihoven a kromě Moravské zemské knihovny ji pomáhá zaštiťovat ještě městská knihovna v Praze a letiště Brno. Na sloupech v odletové hale se nachází QR kódy, po jejich načtení se cestující začte. Odkaz jej totiž zavede na nové stránky s desítkami titulů, řekla Anna Mrázová z Moravské zemské knihovny. V nabídce jsou romány, básně, populárně naučná literatura, science fiction i knihy pro mládež, a to hlavně od českých autorů. Na každý den stránky nabízejí jeden typ. Nabídka v angličtině je ovšem zatím užší. Zájemci mohou sáhnout například po klasice od Williama Shakespearea nebo Jane Austenové. Luděk Savana Urbánek, Brno.
2: 80kové léto na Signál rádiu.

0: Krátce před 8 hodinou ladíte ranní vysílání Signál Rádia a co by to bylo za den, kdybychom si neřekli něco pozitivního?
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.
2: Na Signál Rádiu.
0: Dnes tady mám dobrou zprávu pro všechny, kteří rádi cestují a zvláště pro milovníky Španělska. Už v prosinci přibude nové letecké spojení mezi Prahou a Santiagem de Compostela. Postará se o něj nová společnost Fly to Galicia, která nabídne spojení Prahy s celkem 8 destinacemi. Bude to také do Bruselu, Mnichova, Benátek, Milána a do 3 španělských měst. A přidám ještě jednu dobrou zprávu. Letenky už se prodávají a ty první se začaly nabízet za více než příznivých 51 eur. V ceně nejlevnějšího tarifu mají být dokonce i 2 příruční zavazadla. Takže i na konci prázdnin můžete plánovat skvělé zážitky.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu.

0: 3 minuty před 8 hodinou na Signál rádiu Brian Adams a jeho Summer of 69. Za chvíli další zprávy s Honzou, pak už opět to nejlepší z 80. let. Tony Esposito, Bon Jovi a nebo skupina Yazoo.
1: Signál rádio doprava.
0: K nehodě dvou osobáku došlo na silnici 20 u Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku. Stále se zdržíte v Praze na Radlické ve směru na Smíchov kvůli nehodě motorky. Je tam záchranka a kolona zhruba na 10 minut. A pozor taky na silnici 610 u Benátek nad Jizerou. Tady je na vozovce rozlitá nafta a může to tam klouzat. Přejeme šťastnou cestu.
1: Začátek odpoledne má na Signál rádiu na starosti Lukáš Frélich.
2: Rozdává dobrou náladu, má pro vás zajímavosti nebo připomínku různých výročí. A nechybí ani ta nejlepší hudba 80. let.
1: Užijte si odpoledne s Lukášem Frélichem každý všední den na Signál rádiu.

0: Rádio Zprávy.
1: Příjemné ráno, opět po hodině posloucháte na signálu další zprávy a začínáme pohledem na počasí. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu ale zastaví studená fronta, na které by mohlo místy pořádně zapršet. Některé bouřky možná budou i nebezpečně silné. Víkend by už ale měl být podle meteorologů spíše bez srážek a s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů Celsia. Šéf americké CIA John Ratcliffe během nečekané návštěvy Moskvy varoval ruské představitele, aby neeskalovali konflikt proti Severoatlantické alianci, hlavně proti Estonsku, Litvě a také Lotyšsku. Informuje o tom list Politico. Šéf CIA také na Rusko vyvinul tlak, aby omezilo vojenskou a ekonomickou podporu Íránu. A britské námořní centrum uvádí, že jeden z tankerů v Hormuzském průlivu zasáhl neznámý projektil a způsobil na lodi požár, který se ale podařilo uhasit. Posádka je v bezpečí. Dopady na životní prostředí hlášeny nejsou.
0: Co se děje v regionu?
1: Více azbestu, než se předpokládalo, nalezli stavbaři při rekonstrukci budovy nové scény Národního divadla. I proto se zatím nebourá plášť budovy. Azbest je nejdříve nutné šetrně odstranit. Práce, které vyjdou na 1,8 miliardy korun, potrvají zhruba 2 roky. Vyžádají si pravděpodobně letos v prosinci úplnou uzávěru náměstí Václava Havla, dříve piacety Národního divadla.
0: Sport.
1: Trenér královéhradeckých fotbalistů David Horejš chce v domácí odvětě závěrečného 4. předkola konferenční ligy s Panathinaikosem od svého týmu lepší výkon. Už nechce pouze zachraňovat výsledek jako v úvodním duelu.
2: Víme, že se v určitých věcech musíme zlepšit k tomu, aby jsme si ten postup zasloužili, protože jsme ten zápas zachraňovali, ale my prostě chceme si ten zápas tvořit podle sebe a tam musíme prostě v určitých věcech se zlepšit, nejenom zachraňovat ten zápas, takže jsou spousta věcí, na kterých jsme se zaměřovali tak, aby jsme se prostě zlepšili oproti tomu prvnímu zápasu. Víme, že přijde soupeř, který bude chtít postoupit a my si to musíme zasloužit ne výsledkem z prvního zápasu, ale výkonem.
1: Připomeňme, že Hradec Králové dnes požene za premiérovým postupem do skupinové fáze evropského poháru vyprodaná Finep Arena. Výkop je v 19 hodin.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i zprávy v 8 hodin doplníme počasím. Venku dnes bude většinou polojasno, k večeru se ale od jihozápadu bude objevovat oblačnost, vítr zafouká slabý východní a nejvyšší denní teploty dnes vystoupají na hodnoty od 24 do 29 stupňů Celsia. Hezké ráno se signálem přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Bylo 8 hodin, pokračuje ranní vysílání Signál Rádia, který vás dál provází Jirka Svoboda. Za chvíli se vydáme na cestu vlakem ve středních Čechách, to bude opět o něco pohodlnější. No a celý tento týden soutěžíme taky o rodinné vstupenky do jeskyní po celém Česku. Další možnost je vyhrát v kvízové hře Ano nebo ne bude před 8:30. Zatím si můžete nachystat číslo do našeho studia 910 260 910. Držím palcem a přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste naladěni na vlnách Signa Rádia a myslím, že ti, kteří často jezdí vlakem, se mají na co těšit. Cestování ve středních Čechách totiž bude zase o něco příjemnější a modernější. České dráhy připravují nasazení dalších motorových vozů Regio Spider na regionální tratě ve středočeském kraji. Více dodá mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
1: Nymburské depo je dalším domovem moderních bezbariérových a klimatizovaných motorových vozů Regio Spider. V Nymburce je prvních 5 z plánovaných 21 vozů a začal na nich zácvik strojvedoucích. Oproti starším vozům mají klasický podvozek s lepším odpružením a nabízí tak pohodlnější jízdu. Před nasazením do provozu prošli komplexní modernizací. Jezdit budou například na Nymbursku, Mladoboleslavsku a na několika tratích v okolí Prahy.
0: Vlakové vozy Regio Spider jsou dlouhé přibližně 25 metrů, váží 43 tun a dosahují rychlosti až 120 km za hodinu. A během jízdy vlakem klidně můžete poslouchat Signa Rádio přes naší mobilní aplikaci. S námi vám cesta příjemně uteče.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia. 27. srpna roku 1834 bylo v pražském Klementinu lehce nad 32 stupni, ale i když máme před sebou hezký letní den, tak na tuhle hodnotu se dneska nejspíš nedostaneme. Bude většinou polojasno, k večeru pak začne od jihozápadu přibývat oblačnost a naměříme 24 až 29 stupňů, na horách bude kolem 20. Zítřek potom bude nejteplejším dnem celého tohoto týdne, ale musíme se připravit na to, že zítra bude víc foukat silnější vítr. Když ale použijete ten správný lak na vlasy, účes vám bude držet.
1: Osmdesátkové léto na Signál rádiu.

0: Na signál rádio skupina Jazzu, kterou za chvíli vystřídá Petr Naď. A hned po něm budete potřebovat telefonní číslo do našeho studia, tedy jestli máte zájem vyhrát rodinnou vstupenku do jeskyní po celém Česku. Zapište si proto 910 260 910. Teď vám ještě povím, co zajímavého se píše na zpravodajských webech.
1: Signál rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Česko má nejlepší kadeřníky na světě. Dvojice Robert Starý a Marek Metelka jako první Češi v historii získali titul International Winner v prestižní soutěži One Shot Global Hair Awards. Jde o jednu z nejvýznamnějších světových soutěží kadeřnického umění. Vloupání do rodinných domů v Česku ubývá, ale na druhou stranu rostou způsobené škody. Od začátku roku do konce července policie zaznamenala 1040 vloupání do rodinných domů, což je zhruba o 1,5% méně. Podle odborníků je důležitá prevence, správná forma zabezpečení i návyky v případě dlouhodobého opuštění domova. Českého chmele bude letos výrazně méně. Pěstitelé očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu kvůli dlouhodobému suchu a horkému létu. Chmel bude také obsahovat méně hořkých látek, které určují jeho konečnou kvalitu. Pavlína Flamínková s Anou Šantůčkovou na dvojce bez kormidelnice a dvojsky v Dalibor Neděla a jako Podrazil postoupili na mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu do pátečního finále. Obě české posádky obsadily v semifinálových jízdách třetí místo. A fotbalistky Sparty porazily doma v úvodním utkání závěrečného třetího předkola Ligy mistryň Servette Geneva 3-2. Odveta ve Švýcarsku se hraje za týden.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Je 8 hodin 23 minut, na Signál Rádu nám právě zpíval Petr Naď a jak jsem slíbil, budeme soutěžit, tak můžete začít vytáčet číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne, na Signál Rádiu.
0: Dnes opět v našem jednoduchém kvízu můžete získat za jediné správné slovo rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti k jednorázovému vstupu do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. A už nám telefon vyzvání, tady je Jirka Signál Rádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Kdo pak je na telefonu?
2: Tady Míra, dobré ráno.
0: Míra, slyšel jsem to dobře? Slyšel jsem dobře jméno Míra?
2: Ano.
0: Jo, skvělý, skvělý, skvělý. Tak Míro, doufám, že netrpíte klaustrofobií.
2: Ne.
0: Někdy to v těch jeskyních bývá docela natěsno. A chcete lehkou nebo těžkou otázku?
2: No, radši lehčí.
0: Radši lehčí. Já myslím, že ta dnešní je opravdu velmi jednoduchá. Odpovídáte pouze slovem ano nebo ne. Takže Míro, ptám se, je Macocha nejhlubší propastí v České republice, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Tušil jsem, že odpovíte správně. Ano, její hloubka je přibližně 138 metrů a je nejhlubší propastí v České republice. Byl jste tam někdy?
2: Byli jsme asi před 10 lety, takže si to zopakujeme.
0: Je to skvělé si to zopakovat, určitě ano, ještě tam projdete i lodičkou po řece Punkvě, ten zážitek stojí za to. Tak jo, rodinná vstupenka pro dva dospělé a až tři děti. Poletí kam?
2: Poletí do Plzně.
0: Do Plzně, na západ Čech, no tak sem začne, tam nás posloucháte přes internet.
2: Ano, přes internet.
0: Výborně, tak zdravím Plzeň a moc gratuluju, ještě nezavěšujte, naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
0: Tak další zážitek jsme rozdali, nenechte si ujít ani zítřejší ráno, protože zítra touto dobou budu rozdávat už úplně poslední vstupenku do jeskyní. To si prostě nesmíte nechat ujít. Víc zjistíte na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne. Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Zpěvačka Whitney Houston nám na Signál Rádiu dospívala přesně v 8:30. Za chvíli se těšte na Pet Shop Boys, skupinu Vem anebo Roxette.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor na silnici 16 u Dolního Bouksova na Mladoboleslavsku, na vozovce je vylitá kluská tekutina. Nehoda kamionu a osobáku vás drží na dálnici D1 na 66. kilometru ve směru na Prahu, tam to řeší policie. A D1 ještě jednou, tentokrát 182. kilometr ve směru na Brno, tady čekejte zúžení kvůli práci na silnici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Přeju vám dobré ráno se Signál rádiem. Lidé, kteří se chystají změnit zaměstnání, to podle nového průzkumu nedělají jenom kvůli většímu výdělku, ale neméně důležité jsou pro ně i benefity. Zdá se, že klasické stravenky nebo káva zdarma už nejsou tím hlavním lákadlem. Nový evropský průzkum mezi více než 16 tisíci zaměstnanci ukázal, že stále větší roli hrají kanceláře přátelské ke zvířatům. Dokonce 55% lidí přiznalo, že by kvůli možnosti brát si svého psa nebo jiného mazlíčka do práce zvažovalo změnu zaměstnání. A více než 80% dotázaných říká, že přítomnost zvířat vytváří uvolněnější a příjemnější atmosféru na pracovišti. Nejvíce si tento benefit pochvalují mladší zaměstnanci z generace Z a mileniálové. Takže nejenom peníze, ale také možnost mít svého čtyřnohého kamaráda v práci hraje velkou roli o volbě zaměstnání.
1: Ráno na Signál rádiu.

Se skupinou Roxette pokračuje dnešní ráno na Signál Rádiu. Máme před sebou příjemný letní den, většinou bude polojasno, ale večer začne od jeho západu přibývat oblačnosti. Naměříme 24 až 29 stupňů. Zítřek pak bude nejteplejším dnem celého týdne, ale bude dost foukat silný vítr. Bude většinou polojasno až oblačno. Odpoledne se od západu zatáhne a přijdou přehánky a místy i silné bouřky. Maxima zítra vystoupí na 27 až 31 stupňů Celsia. Na víkend sice srážek ubude, ale ochladí se. Sobota bude oblačná až polojasná, jenom výjimečně se vyskytnou přehánky a maxima v sobotu vystoupí na 22 až 26 stupňů. V neděli pak bude při polojasné obloze až 28 stupňů Celsia. Výhled na víkend tedy říká, že bude ideální počasí na výlety. 80.

0: Britské duo VEM v ranní vysílání Signál rádia. Za chvíli Bonnie M a nebo Simple Minds, ale ještě by měli napnout uši milovníci poštovních známek. Blíží se jedna filatelistická událost, na kterou nás teď pozve kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, právě teď by měli zbystřit všichni milovníci poštovních známek, i když ti určitě o chystané výstavě v Pražském obecním domě moc dobře vědí. Každopádně pro ostatní přidávám informaci, že od této soboty budou v Praze k vidění skutečné filatelistické skvosty. Výstava s názvem Poklady světové filatelie nabídne více než stovku filatelistických rarit mimořádného významu ze soukromých sbírek z celé Evropy. O organizaci přehlídky se starají pražský prestižní filatelistický klub spolu s nejstarším filatelistickým klubem rakouskou Vindobonou a také s nejprestižnějším filatelistickým klubem světa Club de Monte Carlo. A teď co bude k vidění? Pořadatelé mnoho neprozrazují, přijde o velké překvapení. Každopádně jisté je to, že na této prestižní akci bude vystavena také nejdražší známka světa, One Cent Magenta, tedy britská Guyana. Pokud ji tedy chcete vidět, tak nejen ona bude v pražském obecním domě k vidění do 6. září. Hezký den přeje Honza Navrátil.
2: Je tu nový den.

Máte naladěné Signál Rádio, a protože čtvrtek, zvu vás do kina na několik premiér. Jako první je v nabídce strhující thriller Vzhlížet ke hvězdám od Ridleyho Scotta. Tohle sci-fi vypráví příběh mladého pilota, který zachytí záhadný rádiový signál a podnítí ho k výpravě do neznáma. Milovníci akčních thrillerů mohou zajít na snímek Vzpoura o chlapíkovi, který je neprávem obviněn z vraždy svého šéfa, ale postupně zjišťuje, že to byla pouze špička ledovce v rozsáhlém mezinárodním spiknutí. A na malé diváky čeká v kinech animák Tajemství džungle o malé dívce, která zachrání mystické chlupaté stvoření a musí ho vrátit jeho rodině. A přidám ještě bonus. Přesně po 35 letech od premiéry některá kina znovu promítají kultovní snímek Terminátor 2, Den zúčtování. Tak přeju hezké filmové zážitky.

0: Je 8 hodin 56 minut, na Signál Rádiu právě dospívali Simple Minds a uzavřeli dnešní ranní vysílání. Než vstoupíme do dopoledne, čekají nás zprávy a k tomu další skvělá hudba z 80. let, Belinda Carlisle, Rod Stewart anebo Paul Abdul.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Praha, ulice Folšinách, tady kolem nehody dvou osobáků projedete s opatrností. Nepojízdný kamion blokuje jeden pruh na D1 na 190. kilometru ve směru z Brna na Prahu a uzavřená je aktuálně silnice 444 u Lužice na Olomoucku. Hasiči tady odklízejí vyteklý olej na vozovce. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké ráno se Signál Rádiem, pojďme na zprávy. Až o tisíce korun by mohla některým lidem bez práce klesnout podpora v nezaměstnanosti. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž chystá návrh, kterým vláda Andreje Babiše zruší reformu bývalé vlády Petra Fialy. Ta podporu zvedla. Opozice s krokem nesouhlasí. Podle ní poškodí jak stát, tak také nezaměstnané. Hned několik obcí z Frýdecko-Místecka varuje své obyvatele před medvědem. Šelma byla včera spatřena v beskydské oblasti Zlatník Klaus na Krásné. Ne. Obecní úřady vyzývají obyvatele, aby zabezpečili své domovy, včelstva a nenechávali pobíhat volně svá zvířata. Ukrajinským Kyjevem v noci na dnešek otřásly další výbuchy. Ruská armáda útočila drony a také balistickými raketami. Moskva zaútočila i na Kryvyj Rih nebo Záporoží, kde je na místě několik zraněných.
0: Co se děje v regionu?
1: Fanoušci letectví si do svých diářů zapisují datum 1. září. Právě v tento den totiž do hlavního města poprvé přiletí letoun Airbus A350 v unikátním zlatém nátěru. Na letiště Václava Havla ho vyšle tajvanská společnost Starlux Airlines, která operuje linku mezi Prahou a Taipejí. Od podzimu bude tento letoun do Prahy létat pravidelně. Úterní přílet tak nebude jednorázovou atrakcí.
0: Sport.
1: Trenér fotbalistů Jablonce Luboš Kozel doufá, že s podporou vyprodaného hlediště podá jeho tým v odvetě závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy proti Rangers lepší výkon než v prvním utkání v Glasgow. Věří také, že Severočeši jsou schopni vyhrát, což je jejich cíl.
2: Jsme rádi, že ten výsledek byl takový, jaký byl, protože měli domácí tam i nějaký dost velký další šance třeba, takže kdyby se mě trošku smůlil, tak to mohlo skončit i hůř. Ten jednogólový rozdíl je vlastně podobný jako v tom utkání s Varaždínem a týdnu teď jsme se zaměřili na to, aby se prostě ty věci ať už do defenzivy nebo hlavně do té ofenzivy dělali prostě líp a věřím, že toho jsme schopni a pokud tohle zvládneme, tak věřím, že může být i lepší ten výsledek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Čtvrteční den bude s polojasnou oblohou, k večeru se od jihozápadu bude objevovat oblačnost, vítr zafouká slabý východní do 6 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty dnes naměříme od 24 do 29 stupňů Celsia. Pokud plánujete cestu nahory, tam počítejte s teplotou kolem 20, na Šumavě i kolem 24 stupňů Celsia. Tolik další zprávy s Honzou Navrátilem. Pokračujeme dopoledním programem na Signálu. Hezký poslech.
0: Signál Rádio.
3: Vysílání Signál Rádia překročilo 9. hodinu. Za chvíli už si dáme reprízu pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým, který nás tentokrát zavede k Vltavě a dozvíme se, jak v dřívějších dobách vypadal život kolem břehu této vodní tepny. Navštívíme dokonce i plovoucí plovárny, kde platila dnes už pro nás nepředstavitelná pravidla. Tak dál držte signál, hezký poslech přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne se Signál rádiem. Slovo už si bere David Černý, který nám poodhalí další zajímavosti a tajemství Prahy.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým. Miluju Prahu s Davidem Černým.
2: Dobrý den. Dnes si budeme povídat o Vltavě v době, kdy ještě nebyla svázaná vysokými nábřežními zdmi a kdy se kolem ní nedalo projít po náplavkách. Vltava byla v Praze 19. století jiná. Divoká, nespoutaná, mělká, místy i nebezpečná řeka plná brodů, štěrkových lavic a pískoven. Dávala mnoha lidem práci, ale i zábavu. Zkrátka na jejich březích to žilo. Ostatně, co by byla Praha bez své Vltavy, že? Když jste se tenkrát před 200 lety prošli okolo Vltavy, Vltava nevoněla jen vodou. Cítili jste čerstvě nařezané dřevo, mokré rákosí, rybinu a mouční prach z mlýnů. No a místy nevoněla vůbec, protože Pražané řeku používali sledčemus a často i jako odpadní stoku. Řeka živila tisíce lidí. Nejobávanější a zároveň nejuznávanější čelátka od řeky byli voraři a plavci. Chlapíci z Podskalí s vysekanými těly opálenými od přímého slunce v plátěných košilích vozili po řece obří kmeny ze Šumavy. Však se říkalo, že celá dřevěná Praha je postavena z dřeva šumavských hvozdů. Proplout vorem přes staré pražské jezy to nebyla práce pro padavky, to byl adrenalinový sport. U Korlova mostu nebo u Šítkovského jezu se vždycky srotili davy Pražanů, aby sledovali, jestli to voraři vybrali, nebo jestli se vor roztrhl o pilíř a dřevo skočilo do divokého proudu. A když voraři přistáli, Podskalí ožilo. V hospodách, točák nebo u skladů pivo teklo proudem a tančilo se a zpívalo se až do božího rána. A všude zněla podskalština, tedy specifický slang plavců z Podskalí. Ale povídám ti, Tondo, ta dnešní Vltava byla splašená jak starý Valach a do toho ti měští šupáci z nábřeží čumí z mostu a řvou na nás, jak kdyby jsme jeli na kolotoči. Je to za námi, opij se jako zvíře. A další vážená sorta to byly mlynáři, Pražské ostrovy, Kampa, Štvanice, Žofín nebo dnes už zaniklý Primátorský ostrov byly doslova posázené dřevěnými mlýny. Klapání mlýnských kol byl stálý zvukový podkresk tehdejší Prahy. Mlynářští tovaryši byla hrdá chasa, vždycky v čistě bílých šatech od mouky, ramena od tahání pytlů měly jako skříně. V 19. století byla Praha posetá říčními lázněmi. V létě bylo u řeky plno, na Vltavě kotvily obří dřevěné plovárny. Slavné byly třeba vojenské lázně pod Letnou nebo plovárna u Žofína. Byly to v podstatě dřevěné ohrady plovoucí na vodě, uvnitř měly bazény s dnem tvořenými rošty, kterými protékala vltavská voda. Ale pozor, mravnost nade vše. Muži semhle, ženy tamhle. Dny pro muže a dny pro ženy byly striktně oddělené. Když plavali muži, na stožár se vytáhla červená vlajka, aby žádná ctnostná dáma neutrpěla újmu, kdyby ze stráně náhodou zahlédla mužská těla v tehdejších pruhovaných úborech od krku až po kolena. Kdo neměl peníze na vstup do plovárny, skákal do vody na divoko, u Štvanice, na Císařské louce nebo na písečných plážích pod Podskalím. Vltava byla tenkrát v létě plná výskotu, cákání a smíchu. Pro Signál rádio David Černý, miluju Prahu.
1: Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádio.
3: Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají.

0: dneška do neděle. A kdybyste chtěli víc, tak další tipy, kam vyrazit, najdete i na našem webu signalradio.cz.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Na Signál Rádiu nám právě zpíval Phil Collins, v dalších minutách to budou Tears for Fears anebo Irene Cara, ale teď ještě zamíříme na jih Čech. Byli jste někdy na vodním zámku Blatná? Jestli ne, tak nás tam teď zavede kolega Luboš Dvořák.
1: Vedle hradu Švihov a zámku Červená Lhota je vodní zámek Blatná nedaleko Strakonic v Jihočeském kraji jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel na území České republiky. Kromě samotného zámku s vodním příkopem bývá hojně navštěvovaný rozlehlý anglický park se stádem daňků, které se aktuálně nesmí krmit. Město vzniklo na křižovatce starých cest mezi Pískem, Strakonicemi, Plzní a Prahou, což se kromě povrchu a šíře vozovky moc nezměnilo. Pokud odbočíte ze strakonické dálnice D4 u Nové Hospody na Plzeň, tak vás mile překvapí před Blatnou nový, ještě dopravním značením nenamalovaný asfalt. Po roce 1989 se Cornelie Hildprantová a její dcery vrátili zpět z emigrace a po restituci zahájili rozsáhlou rekonstrukci. Zámek je zcela otevřen veřejnosti. Paní baronka Jana, která oslaví příští rok 80, byla dlouholetou prezidentkou Asociace majitelů hradu a zámku. Byl jsem tu poprvé a určitě se vrátím. Z Blatné zdraví Luboš Dvořák.

0: Dalibor Janda nás na Signál Rádiu dovedl k 10. hodině, také k dalším zprávám a hned po nich opět pokračuje 80. léto s kapelou U2 House Martins a zaspívá i Michael Cembalo.
1: Signál Rádio doprava.
0: Praha Průmyslová ulice ve směru na Štěrboholi, tady vás drží nehoda osobního a nákladního auta. Bouralo se na silnici 37 u Libáně na Chrudimsku. Odstavený kamion překáží na silnici 38 u obce Hrdlořezy na Mladoboleslavsku a na D1 se mezi 180. a 198. kilometrem ve směru na Brno vytvořila kolona. Čekejte tady delší zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
1: Hvězdy na síti, hvězdy na síti. Víte, čím zase provokovala Madonna? Co na sebe prozradil Rick Astley? Nebo co chystají Pet Shop Boys? Nepotřebujete dalekohled, abyste věděli, čím se hvězdy chlubí na sociálních sítích a co fanouškům odhalují ze svého soukromí. Všechno vám prozradíme v rubrice Hvězdy na síti na Signál.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je čtvrtek 27. srpna, hezký den přeje Lucie Sinková. V pražské Kramářově vile právě v těchto chvílích probíhá klíčové jednání mezi českým premiérem Andrejem Babišem a předsedou Evropské rady Antoniem Kostou. Hlavními tématy schůzky, která začala před půl hodinou, jsou dlouhodobý rozpočet Evropské unie, posílení evropské konkurenceschopnosti a také otázka dalšího rozšiřování unijního bloku. Podpora v nezaměstnanosti může od ledna výrazně klesnout. Ministr práce Aleš Juchelka chce totiž změnit pravidla a v prvních dvou měsících vrátit podporu z dnešních 80% předchozího výdělku na 65%. Snížit se má také její maximální výše zhruba z 38,5 tisíce na 29 tisíc korun měsíčně. Stát by tím ušetřil až 5 miliard korun ročně. Návrh ale ještě musí schválit poslanci. Česko čeká další krátká vlna tropických teplot. Nejvíce oteplí zítra, kdy mohou teploty na jihu Moravy vystoupat až ke 34 stupňům, jenže horko dlouho nevydrží. Od západu dorazí studená fronta s přehaňkami a bouřkami, některé z nich mohou být i silné. O víkendu se počasí uklidní a teploty se budou pohybovat většinou mezi 22 a 29 stupni.
0: Co se děje v regionu?
2: 109 milionů korun bude stát výrazná proměna pražského Ládví. Radnice vybrala architektonický návrh, který přidá zelené plochy, vodní prvky, odpočinková místa a celkově propojí dosud roztříštěná místa centra Ďáblic. Projekt, který počítá i se šetrným hospodařením s dešťovou vodou, ale někteří obyvatelé kritizují. Raději by viděli snahu o zachování zdejších služeb. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Smíšená čtyřhra na tenisovém US Open má překvapivé šampiony Jakuba Menšíka a Karolínu Muchovou. Česká dvojice zvládla finále na jedničku. Pro oba jde o první grandslamový titul. Zároveň získali finanční prémii $1 000 000.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude většinou polojasný, i když večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na Šumavě okolo 24. Tolik zprávy, počasí a teď 80ky s Jirkou.
0: Signál Rádio.
3: Také po 10. hodině nám dělá společnost Signál Rádio. Máme tady čtvrtek 27. srpna a v roce 1992 to byl den, kdy se ručně psaný text jedné písně od Beatles z pera Johna Lennona vydražil za $87 000. Těžko říci, jakou má hodnotu dnes, ale určitě na tom dražitel neprodělal. Další zajímavosti z hudební historie přidáme už za chvíli, proto zůstaňte na ladění. Hezký poslech vám dál přeje Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Hezké čtvrteční dopoledne, také 27. srpnový den se několika událostmi zapsal do hudební historie a některé nám teď připomene kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Výlet do ní započneme 27. srpna před 60 roky. To vystoupala skladba God Only Knows od Beach Boys až na druhou šprušli britského prodejního žebříčku. Spolu s tím, že je to jedna z prvních komerčních písní, která ve svém názvu dostala slovo Bůh, došlo u ní k použití mnoha neortodoxních nástrojů, jako jsou třeba lesní rohy v úvodu. Objevil se mimo jiné v Lásce nebeské a Sir Paul McCartney song označil jako jeho nejoblíbenější všech dob.

Posouváme se blíže současnosti jen o rok dál, tedy do letopočtu 1967. Manažer Beatles Brian Epstein byl nalezen mrtvý ve svém londýnském domě po předávkování drogami, když se dožil pouhých 32 let. Epstein Brouky prvně potkal v liverpoolském Cavern klubu v prosinci 1961 a o měsíc později s nimi podepsal pětiletou smlouvu, která všem změnila život.

Končíme 27. srpnový den roku 1988. Od něj se debutové LPčko americké písničkářky Tracy Chapman po dobu jednoho týdne vyhřívalo na vrcholu domovské hitparády alb Billboard 200. Na udílení cen Grammy v příštím roce si velmi uznávaná zpěvačka domu odnesla sošky za nejlepší současnou folkovou desku a též za nejlepšího nového umělce.

0: Máte naladěné Signál Rádio a tento týden se vám vyplatí poslouchat naše ranní vysílání. Až do pátku totiž u nás můžete vyhrát rodinné vstupenky do jeskyní po celém Česku a navíc si sami vyberete, kterou z nich navštívíte. Česko je bohaté na jeskyní systémy s krápníkovou i jinou zajímavou výzdobou a lze se v nich schovat před spalujícím horkem slunečních paprsků, ale také během deštivých dní. Rodinná vstupenka je pro dva dospělé a až tři děti do 15 let. Jestli chcete vyhrát, poslouchejte dobře ranní vysílání, kde hrajeme kvízovou hru Ano nebo ne. K výhře vám tak stačí jedno jediné správné slovo. Držím vám palce a na detaily se určitě podívejte na náš web signalradio.cz.
1: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru
2: a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím.
1: Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo.

0: prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily. Začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
1: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
0: Užijte si osmdesátkové léto se Signál rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Michael Jackson, Leave Me Alone na Signál Rádiu v 10 hodin 41 minut. Budeme se tady ve studiu střídat. Lukáš Frelich už je se mnou ve studiu. Vítám tě tady, Luky.
1: Hezké dopoledne.
0: Určitě už každý slyšel o tom, že odešla do hudebního nebe legenda Dolly Parton. Já jsem vypátral jednu neskutečnou zajímavost. Zpěvačka totiž ještě za svého života napsala a nahrála svoji poslední píseň, která je teď ale uzamčená v boxu s jejími osobními věcmi. A pozor, tato schránka se bude moci otevřít až 19. ledna roku 2046, tedy v den, kdyby oslavila sté narozeniny. To bude čekání 20
1: to
0: let.
1: To je dlouhý čekání 20 let. Dáli pánbu, dožijeme se toho.
0: Snad jo.
1: To je dobrá motivace. Já ještě nechci, já musím počkat až se odevře trezor Dolly Parton.
0: Je to tak. Užijte si další vysílání s Lukášem, pro dnešek se loučí Jirka a jako vždy zítra v 6 ráno zase. Ahoj.

0: Joe Cocker, 3 minutky před 11. hodinou. Hezké dopoledne, tady je Signál Rádio a taky naše 80. léto, které bude pokračovat za moment. Připraven je Sting, Rage at Fred nebo třeba Tina Turner. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozorujte, v Praze na Pobřežní ulici je nehoda 2 osobních vozidel, nárazově se zdržíte. Další komplikace vás potom čeká na Průmyslové ulici, tady je nehoda osobního vozidla s nákladňákem. Zdržení je krátké, zhruba do 5 minut, tak s tím počítejte a jeďte opatrně.
1: Chcete mít Signál Rádio hezky na očích? To není žádný problém. Máme pro vás samolepky a rádi vám je dáme. A navíc zadarmo. Zadarmo. Zadarmo. Vaše kontaktní údaje jako celé jméno a přesnou adresu pošlete e-mailem na samolepky@signalradio.cz a pak už jen počkejte, než se vám objeví ve schránce. Signál Rádio rozdává samolepky, tak si o ně napište.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký čtvrteční den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. V povodněmi zasaženém Nepálu mohou být podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže desítky českých turistů. Podle dosavadních informací není nikdo z nich přímo ohrožen. Cestovní kanceláře ale situaci dál sledují. Konec srpna a září jsou přitom v Nepálu hlavní turistickou sezónou. Policie obvinila řidiče z usmrcení z nedbalosti. Při včerejší tragické nehodě u Doubravníku na Brněnsku zemřelo dítě a dalších 5 lidí utrpělo zranění. Řidič při nehodě nadýchal více než 3 promile alkoholu. Prazdroj od října zvýší ceny čepovaného piva a části lahví a plechovek o 2,5%. Při počtu to zhruba znamená 70 haléřů za půl litr. Pivovar zdražení vysvětluje růstem cen materiálů a komodit. Ukrajinský dronový útok vyřadil z provozu rafinerii Lukoil v Kstovu. Mimo provoz jsou tak všechny 3 hlavní rafinerie společnosti v Rusku. Tamnější rafinérka ročně zpracuje až 15 milionů tun ropy a patří k největším výrobcům benzinu v zemi. Není jasné, jak dlouho potrvá odstávka.
0: Co se děje v regionu?
2: Nový moderní objekt hrubého předčištění zabraňující zápachu má pražská ústřední čistírna odpadních vod. Jeho úkolem je ochrana technologického vystrojení hlavní čerpací stanice na přítoku ze Schybek z levého břehu Vltavy. Nové zařízení je také doplněno o dezodorizační jednotku, která zabraňuje uvolňování zápachu do ovzduší. Stavba vyšla na 396 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V Ostrově na Karlovarsku vzniká nový biatlonový areál. Sportoviště s běžeckým okruhem a střelnicí bude sloužit především dětem a mladým sportovcům od 8 do 15 let. Stavba první etapy potrvá zhruba měsíc a město za ně zaplatí přes 9 milionů korun. Pokračuje starosta Ostrova Pavel Čekán.
3: V současné době jsou tam hotové skrývky, příprava na odvodnění a začínají se dělat komunikace, to znamená obrubníky, příprava na hřiště, střelnici.
1: Pokud v městském rozpočtu tu zbydou peníze, Ostrov by podle starosty mohl ještě letos zahájit druhou etapu výstavby.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Přes den bude většinou polojasno. Večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Šumavě okolo 24. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio. Signál
4: Rádio. 11 hodin a 3 minuty, hezké dopoledne přeje Signál Rádio. Na příští neděli se chystá velká oslava. Podrobnosti přidám za moment. S vámi Lukáš Frelich a na start Madonna.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Rides od Fred, teď s námi na Signál Rádiu. Na neděli 6. září připadnou nedožité 80. narozeniny zpěvačky Hany Zagorové. Připomenou jí muzikál, kniha, ale také komplet nahrávek a koncert. Víc prozradí mluvčí divadla Kalich Jaroslav Panenka.
1: A v době, kdy jsme s Hankou ještě mluvili o muzikálu Biograf Láska, tak tam padlo, že kdyby se tento muzikál setkal s mimořádným ohlasem u diváků, nebylo by od věci připravit ještě jeden takový muzikál, neboť Hanka naspívala celkem 900 písní a tak Hanka vlastně souhlasila s tím, že je tu ještě prostor pro jeden takový. No a to už se dostává k naší aktuální premiéře, která proběhne 6. září přesně na výročí 80. narozenin Hanky, Biograf Láska 2, nový příběh.
0: Pražské divadlo Kalich představí na začátku září pokračování muzikálu Biograf Láska a pokřtí výpravnou knižní biografii Hana Zagorová Žít tady a teď. Fanoušci se mohou těšit i na komplet nahrávek s názvem Hana Zagorová 80 osobně.

0: Sandra, One More Night, single, který nás pořád hodně baví. Historie Vltavy v našem hlavním městě, to bylo téma v pořadu Miluju Prahu, o kterém mluvil David Černý. Poštovní muzeum pro změnu, to bylo tématem včerejšího rozhovoru u nás na Signál Rádiu. Pokud vám tyhle oblíbené zajímavosti unikly v našem vysílání, přesto je pro vás máme. Stačí zajít do archivu na našem webu a poslechnout si signalradio.cz.
1: The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce. To je The Power of Love na Signál Rád.

Za 5 minut, 11:45 je s vámi Signál Radio, kde hrajeme to nejlepší z 80. let. Připraveni jsou OMD, Belinda Carlisle nebo Gibson Brothers. Hezké dopoledne.

0: Kapela OMD, přiblížilo se poledne a to znamená další zprávy s Lucí Sinkovou a hned potom budeme hrát naše 80. léto. Kapela R.E.M. je připravená, Donna Summer nebo třeba Eddie Huntington. Teď už pojďme na dopravu.
1: Signál rádio, doprava.
0: Bouralo se v Brně na Bělohorské ulici, nehoda 3 osobních vozidel, na místě jsou záchranné složky a probíhají vyprošťovací práce. Určitě se zdržíte kolem 10 minut. Další komplikace vás potom čeká na příjezdu do Prahy po dálnici D5. 5,5 kilometr před Prahou, tady se vytváří kolona, zdržíte se asi na 20 minut. Tak s tím počítejte a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné čtvrteční poledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Podvodníci rozesílejí SMS, ve kterých lidi upozorňují na údajný dluh na zdravotním pojištění u VZP. Snaží se tak získat peníze nebo přístup k bankovnímu účtu. Pojišťovna upozorňuje, že o dluhu tímto způsobem neinformuje a nikdy nepožaduje okamžitou platbu. Slovenský prezident Peter Pellegrini se dostal do sporu s generálním prokurátorem Marošem Žilinkou kvůli trestu pro šéfa SIS Pavla Gašpara. Pellegrini mu v březnu za dopravní přestupek uložil 15% srážku z měsíčního platu. Žilinka teď prezidentovo rozhodnutí napadl a žádá jeho zrušení. Připomeňme, že Gašpar loni při dopravní nehodě v Nitře překročil nejvyšší povolenou rychlost o 4 km v hodině. Podle vyšetřovacího spisu ale nebyl označen za viníka samotné nehody. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu vzrostl na nejméně 270. Podle nepálské policie záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných. Přívalová povodeň včera zasáhla pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Mezi pohřešovanými jsou podle úřadů občané více než 30 zemí.
0: Co se děje v regionu?
2: Více asbestu, než se předpokládalo, nalezli stavbaři při rekonstrukci budovy Nové scény Národního divadla. I proto se zatím nebourá plášť budovy. Asbest je nejdříve nutné šetrně odstranit. Práce, které vyjdou na 1,8 miliardy korun, potrvají zhruba 2 roky. Vyžádají si pravděpodobně letos v prosinci úplnou uzávěru náměstí Václava Havla, dříve Piacety Národního divadla. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V pohárové Evropě se dnes rozhodne o osudu 3 českých fotbalových klubů. Jejich zápasy uvidí i sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: O Evropskou ligu proti Červené zvězdě Bělehrad bojuje ve čtvrtém předkole Plzeň. Do domácí odvety, která startuje v 19 hodin, si ale přivezla porážku 0-3. Ve stejný čas hraje čtvrté předkolo konferenční ligy také Hradec Králové proti Panathinaikosu Athény. V Řecku otroci uhráli nadějnou remízu 2-2. A bez šance není ve stejné fázi konferenční ligy ani Jablonec, který doma proti Rangers bude od 18 hodin dohánět Manko z úvodního zápasu 0-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Přes den bude většinou polojasno, večer bude od jeho západu oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Šumavě okolo 24. Na signálu 80 s Lukášem Frélichem.
0: Signál Rádio.
4: 3 minuty popolední je s vámi Signál Rádio. Věděli jste, že do včerejška probíhala v Pekingu olympiáda? Za moment se tam podíváme a budeme taky hrát. Já jsem Lukáš Frelich a posílám to nejlepší z osmdesátek. Dobrou chuť k obědu.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Takhle zní nejlepší osmdesátky a The Sunshine Band. V Pekingu probíhal až do včerejška druhý ročník olympiády robotů. Klání na 5 dní nabídlo spoustu nevídaných momentů, ale i legrace. O vše se postaralo celkem 2000 robotických atletů a bylo na co se dívat. Například byl překonán rekord Usaina Bolta v běhu na 100 metrů. Nechyběly ani vtipné momenty, pády a karamboly. Videa teď obletěly svět, jednak na internetu, tak i na sociálních sítích, a jestli se chcete v práci pobavit, určitě na ně mrkněte, protože byly chvíle, kdy to tam i docela jiskřilo.

0: Velká klasika z 80. a Eddie Huntington. Už jste si někdy půjčili knihu přímo na letišti? Jednu novinku mají v Brně, o co jde, prozradím za chvíli. Double M People nebo třeba Barbra Streisand zahrají a zkrátí vám čekání.
1: Magneťák, signál rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.

0: Ve čtvrtek odpoledne vám společnost dělá Signál Rádio. Brněnské letiště nabízí nově možnost začíst se do elektronické knihy. Detaily ví kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Hezký dobrý den, nuda v Brně to už rozhodně neplatí. Nyní už vůbec ne na místním letišti. Cestující si totiž zde mohou zkrátit čekání na odlet čtením knih. Elektronických. Služba je součástí centrálního portálu českých knihoven a kromě Moravské zemské knihovny ji pomáhá zaštiťovat ještě městská knihovna v Praze a letiště Brno. Na sloupech v odletové hale se nachází QR kódy, po jejich načtení se cestující začte. Odkaz jej totiž zavede na nové stránky s desítkami titulů, řekla Anna Mrázová z Moravské zemské knihovny. V nabídce jsou romány, básně, populárně naučná literatura, science fiction i knihy pro mládež, a to hlavně od českých autorů. Na každý den stránky nabízejí jeden typ. Nabídka v angličtině je ovšem zatím užší. Zájemci mohou sáhnout například po klasice od Williama Shakespeara nebo Jane Austenové. Luděk Savana, Urbánek, Brno.

0: Přiblížila se 13. hodina, tady je Signál Rádio a to nejlepší z 80. let je připraveno za moment. Zazní ABBA, Europe nebo skupina AHA. Teď už zprávy a info z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Posledejte na příjezdu do Prahy po dálnici D10, 16,5 km. Tady havarovalo osobní vozidlo, na místě jsou záchranné složky a projíždí se ve snížené rychlosti. Další komplikace vás potom čeká na Praze 6, Bělohorská ulice na křižovatce s Kukulovou. Tady je nehoda dvou osobních vozidel, nárazově se tu můžete zdržet. Tak s tím počítejte a hlavně jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný čtvrteční den přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. V Nepálu mohou být v souvislosti s ničivými povodněmi desítky českých turistů. Podle cestovních kanceláří zatím není nikdo z nich přímo ohrožený. Situaci dál sledují. Turistům ale doporučují registraci do systému DROST ministerstva zahraničí. Bezplatná služba prostřednictvím SMS nebo aplikace upozorňuje na nebezpečí a mimořádné události v zahraničí. Česko zítra zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od zítřejší 14. hodiny do sobotních 4 hodin ráno pro všechny kraje v Čechách a část západní a severní Moravy. Bouřky mohou přinést nárazy větru kolem 70 km v hodině, také menší kroupy a přívalový déšť. Zítra ráno nabídne obloha částečné zatmění měsíce, které začne kolem 4:30. Nejvýraznější bude kolem 6:45, kdy zemský stín zakryje asi 90% měsíčního kotouče. Americké úřady schválily nový lék pro pacienty s pokročilou rakovinou slinivky břišní. Přípravek Daraxondrasib podle výsledků klinické studie téměř zdvojnásobil dobu přežití ve srovnání s běžnou chemoterapií, zhruba ze 7 na 13 měsíců. Lék je určený pacientům, kterým už předchozí léčba nezabrala. Evropské úřady jeho schvalování zahájily v červenci.
0: Co se děje v regionu?
1: V Praze mezi Holešovicemi a Libní dnes dopoledne srazil vlak člověka, který na místě zemřel. Nehoda se stala kolem 10:45 v ulici Povltavská. Provoz na trati byl nejprve zastavený. Od zhruba 10:45 vlaky místem projíždějí po jedné koleji. Některé spoje ale kvůli nehodě jezdí odklonem a mimořádně zastavují v Praze Bubnech. Cestující mezi hlavním nádražím a Holešovicemi mohou využít metro C. Podle Českých drah by omezení mělo skončit v tuto chvíli. Policie okolnosti nehody vyšetřuje.
0: Sport.
1: Fotbalisté pražské Slávie se dnes večer dozvědí, s kým se utkají v ligové fázi Ligy mistrů. Los Monaku začne v 18 hodin. Český šampion je ve čtvrtém koši a dostane dva soupeře z každého ze 4 košů. Celkem tak Slávia odehraje 8 zápasů, 4 doma a 4 venku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude většinou polojasno, večer od jeho západu začne oblačnosti přibývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Šumavě 24. Na signálu 80. léta a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
2: Chvilku po 13. je s vámi Signál Rádio. Při hledání nové práce už nehraje roli jen finanční stránka. Výsledek zajímavého průzkumu byl prozrazen dnes ráno a za chvíli si ho připomeneme. Lukáš Frelich s vámi a tady je Phil Collins. Užívejte odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Skupina Europe teď s námi na Signál rádiu. Jestli zrovna hledáte novou práci, řešit pouze finanční stránku dnes už není moderní.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Lidé, kteří se chystají změnit zaměstnání, to podle nového průzkumu nedělají jen kvůli většímu výdělku, ale neméně důležité jsou pro ně i benefity, zjistil Jirka Svoboda.
2: Zdá se, že klasické stravenky nebo káva zdarma už nejsou tím hlavním lákadlem. Nový evropský průzkum mezi více než 16 000 zaměstnanci ukázal, že stále větší roli hrají kanceláře přátelské ke zvířatům. Dokonce 55% lidí přiznalo, že by kvůli možnosti brát si svého psa nebo jiného mazlička do práce zvažovalo změnu zaměstnání. A více než 80% dotázaných říká, že přítomnost zvířat vytváří uvolněnější a příjemnější atmosféru na pracovišti. Nejvíce si tento benefit pochvalují mladší zaměstnanci z generace Z a mileniálové. Takže nejenom peníze, ale také možnost mít svého čtyřnohého kamaráda v práci hraje velkou roli o volbě zaměstnání.
1: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Kapela Olympic, posloucháte Signál Radio. Už za moment si připomeneme hit, co jsme si nahrávali na pásku. Mohu malinko napovědět, pochází z roku 81 a budeme mířit do Británie. Víc už neprozradím, ale rozhodně je na co se těšit. Robert Palmer, Cher nebo Alphaville, to jsou další osmdesátky a budou hrát za chvíli.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Takhle zní Signál Rádio a nejlepší playlist 80. let. Náš magneťák je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Píseň původně z 68. roku dostala začátkem 80. nový kabát. Postaral se o něj britský hudebník, kterému se podařil celkem husarský kousek. Živé prezentace písně byly daleko žádanější než desky. Mohla za to část skladby, kde se fanoušci naučili zpívat vulgární text. Díky tomu byla píseň v některých zemích zakázaná na školních večírcích. Billy Idol, Money Money.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Rod Stewart, chviličku před 14. hodinou vám společnost dělá signál rádio. Za moment Sophie B. Hawkins, Chris Isaak nebo třeba Juice Newton, to nejlepší z 80. let. Teď už nesmí chybět zprávy a taky doprava.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte u Říčan, křižovatka ulic Ježlovická a silnice 101. Tady je nehoda osobního vozidla, vytváří se kolony, zdržíte se kolem 15 minut. Další komplikace vás stále ještě čeká na dálnici D10 ve směru na Prahu 17. kilometr. Tady havarovalo osobní vozidlo a probíhají likvidace následky dopravní nehody. I tady se můžete nárazově zdržet. Tak na to dejte pozor a jeďte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ve čtvrtek 27. srpna další zprávy pro vás má Lucie Sinková. Přeživší ničivých povodní v Nepálu popisují, jak během několika minut voda a bahno ničily domy a brali sebou lidi. Jeden z mužů se před přívalovou vlnou zachránil tak, že vylezl na mangovník. Jiný přišel o manželku, kterou voda odnesla. Záchranáři dál pátrají po téměř 15 stech pohřešovaných v Nepálu a Tibetu, mezi nimiž jsou stovky cizinců. Dodejme, že za ničivou povodní na pomezí Nepálu a Tibetu tu zřejmě stojí odtržení části ledovce. České ministerstvo zahraničí si předvolá íránského velvyslance kvůli výhrůžce stanici Radio Farda, které sídlí v Praze. Íránské ozbrojené síly stanici společně s dalšími perskojazyčnými médii zařadili na seznam vojenských cílů. Připomeňme, že Radio Farda provozuje americká stanice Radio Svobodná Evropa, Radio Svoboda. Ještě jednou si užijeme letní teploty, pak přijde prudký obrat. Zítřek bude podle meteorologů nejteplejším dnem týdne a na jižní Moravě může být až 34 stupňů. Během dne ale začne od západu postupovat studená fronta, ta přinese déšť a místy i silné bouřky. O víkendu už bude výrazně příjemněji. Maxima se budou držet kolem 25 stupňů a srážek bude jen minimum.
0: Co se děje v regionu?
2: Návrh na zrušení dopravního opatření na Praze 6 podá k soudu Středočeský kraj. Jde o jednosměrný provoz, který radnice zavedla v ranní špičce v ulici Na Krutci. Kraj tvrdí, že opatření výrazně komplikuje dojíždění tisíců obyvatel středních Čech do metropole a způsobuje dlouhé kolony a také zpoždění autobusových linek. Praha 6 se brání špatnou dopravní situací a požaduje autobusový pruh v Horoměřické ulici. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Slovan Bratislava se po roční přestávce znovu představí v Lize mistrů. Pokračuje sporťák Petr Plintovič.
3: Slovan vyřadil ve čtvrtém předkole slovinské Celje, když na hřišti soupeře vyhrál odvetu 2-1 v prodloužení. Naopak bez Ligy mistrů zůstane Lyon Pavla Schulze. Francouzský Celek doma prohrál s Fenerbahce Istanbul 1-2 a milionářskou soutěž si tak zahraje tým z Turecka. Schulz hrál od 75. minuty.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Během odpoledne bude většinou polojasno. Večer od jeho západu začne oblačnosti přibývat. Teploty 25 až 30 stupňů Celsia, na Šumavě 24. Na signálu 80. léta a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
4: Dvě minuty po 14. hodině, hezké čtvrteční odpoledne ze studia Signál Rádia. Dnešní datum bylo hodně bohaté na události ve světě hudby a týká se i legendárních Beach Boys. Víc prozradíme za moment, s vámi Lukáš Frelich a teď na start Michael Jackson.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Chris Isaak teď s námi na Signál Rádiu. Tragická událost, která zasáhla Beatles. Taková je hudební historie, do které nás vezme kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Výlet do ní započneme 27. srpna před 60 roky. To vystoupala skladba God Only Knows od Beach Boys až na druhou špručli britského prodejního žebříčku. Spolu s tím, že je to jedna z prvních komerčních písní, která ve svém názvu dostala slovo Bůh, došlo u ní k použití mnoha neortodoxních nástrojů, jako jsou třeba lesní rohy v úvodu. Objevil se mimo jiné v Lásce nebeské a Sir Paul McCartney song označil jako jeho nejoblíbenější všech dob.

Posouváme se blíže současnosti jen o rok dál, tedy do letopočtu 1967. Manažer Beatles Brian Epstein byl nalezen mrtvý ve svém londýnském domě po předávkování drogami, když se dožil pouhých 32 let. Epstein Brouky prvně potkal v liverpoolském Cavern klubu v prosinci 1961 a o měsíc později s nimi podepsal 5letou smlouvu, která všem změnila život.

Končíme 27. srpnový den roku 1988. Od něj se debutové LPčko americké písničkářky Tracy Chapman po dobu jednoho týdne vyhřívalo na vrcholu domovské hitparády alb Billboard 200. Na udílení cen Grammy v příštím roce si velmi uznávaná zpěvačka domů odnesla sošky za nejlepší současnou folkovou desku a též za nejlepšího nového umělce.

0: Takhle zní signál rádio Spendou Belit. Taky jste jako děti sbírali známky? Mimochodem, jejich velká výstava se chystá v Praze. Zůstaňte dál s námi a dozvíte se víc. Fleetwood Mac, Elton John nebo třeba Erasure se za chvilku postarají o dobrou náladu.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.

0: Za 2 minuty 3:15 je s vámi Signál Rádio. Na blížící se filatelistickou událost roku nás teď vezme Honza Navrátil.
1: Hezký den, právě teď by měli zbystřit všichni milovníci poštovních známek, i když ti určitě o chystané výstavě v Pražském obecním domě moc dobře vědí. Každopádně pro ostatní přidávám informaci, že od této soboty budou v Praze k vidění skutečné filatelistické skvosty. Výstava s názvem Poklady světové filatelie nabídne více než 100 filatelistických rarit mimořádného významu ze soukromých sbírek z celé Evropy. O organizaci přehlídky se starají pražský prestižní filatelistický klub spolu s nejstarším filatelistickým klubem rakouskou Vindobonou a také s nejprestižnějším filatelistickým klubem světa Club de Monte Carlo. A teď co bude k vidění? Pořadatelé mnoho neprozrazují, přijde o velké překvapení. Každopádně jisté je to, že na této prestižní akci bude vystavena také nejdražší známka světa One Cent Magenta, tedy britská Guyana. Pokud ji tedy chcete vidět, tak nejen ona bude v Pražském obecním domě k vidění do 6. září. Hezký den přeje Honza.

0: Mike Oldfield, chviličku před 15. hodinou, tady je Signál Radio a to nejlepší z 80. let. Za moment Roxette, Blondie nebo Phil Collins. Teď už zprávy a taky informace z provozu.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 10, v ulici u Stavoservisu je nehoda dvou osobních vozidel, místem se projíždí bez větších problémů. Další komplikace vás ale potom čeká na Nuselském mostě na Praze 2. Tady jsou dvě havarovaná vozidla, neprůjezdný pravý jízdní pruh a tady se zdržíte asi na 10 minut. Tak s tím počítejte, obrňte se trpělivostí a jeďte opatrně. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je čtvrtek 27. srpna, zprávy pro vás má Lucie Sinková. Hezké odpoledne. Nezaměstnaní by mohli příští rok dostávat méně peněz. Ministr práce Aleš Juchelka plánuje od ledna snížit podporu v prvních dvou měsících z 80 na 65% předchozí mzdy. Dolů by šel i maximální limit z letošních více než 38 tisíc na necelých 29 tisíc korun. Podle ministerstva by změna mohla státnímu rozpočtu ušetřit až 5 miliard korun ročně. Proti návrhu se ale staví opozice a odbory. Výlov největšího českého rybníku Rožmberk u Třeboně letos kvůli suchu nebude. V rybnících chybí 40% vody. Právě dnes o tom informuje rybářství Třeboň. Počet obětí ničivých povodní v Nepálu z dopoledních 270 obětí vzrostl na nejméně 353. Podle nepálské policie záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí. Připomeňme, že přívalová povodeň včera zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu.
0: Co se děje v regionu?
2: Více azbestu, než se předpokládalo, nalezli stavbaři při rekonstrukci budovy nové scény Národního divadla. I proto se zatím nebourá plášť budovy. Azbest je nejdříve nutné šetrně odstranit. Práce, které vyjdou na 1,8 miliardy korun, potrvají zhruba 2 roky. Vyžádají si pravděpodobně letos v prosinci úplnou uzávěru náměstí Václava Havla, dříve Piacety Národního divadla. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisty Hradce Králové dnes čeká odveta čtvrtého předkola konferenční ligy proti Panathinaikosu Athény. V Řecku minulý týden vybojovali remízu 2-2 a před vyprodanou Balšovickou arénou tak budou bojovat o postup do hlavní fáze soutěže. Utkání začne v 7 večer. Policie kvůli více než 9 tisícům fanoušků a probíhajícím opravám v okolí stadionu očekává dopravní komplikace.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 14. A zítřek bude polojasný až oblačný. Odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy, začne přibývat oblačnost a postupně se objeví přehánky, bouřky a to i velmi silné. Teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 26. Na signál opět osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin a 2 minuty posloucháte Signál Rádio. Taky se po dovolené nemůžete naladit do toho správného pracovního tempa. Za moment poradím, jak na to. Na start Kylie Minogue a s vámi Lukáš Frelich. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

Mičurč teď s námi na Signál Rádiu. Závazky, povinnosti, to vše mizí se začátkem dovolené, tedy náš mozek to tak vnímá. Proto se mu návrat zpět do pracovního procesu rozhodně nelíbí. Nastoupíte do práce, ale podvědomě vaše hlava neustále srovnává s tím, jaké to na dovolené bylo, a můžete se tak snadno dostat i do lehčích depresí. Proto odborníci radí, abyste na to malinko mysleli a dodržovali 5 různých zásad. Za prvé, první týden v práci jeďte v pomalejším tempu, nijak práci nepřehánějte, už vůbec ne první den. Každý den si zvedněte něčím náladu, i kdyby to měla být tabulka čokolády. Zase k tomu přidejte to, že si naplánujete něco, na co se můžete těšit po návratu zpátky. Jakákoliv maličkost, hlavně když se máte na co těšit. No a úplně to nejdůležitější, myslete na ochranou lhůtu. Tím je myšleno, že když se vrátíte z dovolené, rozhodně neletět hned druhý den do práce, ale dát si ještě den, dva oraz a teprve potom nastartovat pracovní proces.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Je 3:15, čas, kdy Terka nebude sedět v koutě. Krásné odpoledne, ahoj.
1: Ahoj, i tobě.
0: Ty to tady převezmeš, takové to pomyslné osmdesátkové žezlo,
1: ano,
0: po 16. hodině. A my jsme se tady malinko bavili o jídle, zaspomínali jsme na školní jídelnu.
1: Mm-hmm.
0: Tak jakou kuchyni všeobecně, nebo třeba jídlo ze školní jídelny, nemáš ráda?
1: Hele, já jsem popravdě strašně vděčný jedlík, nejsem moc vybíravá, ale na co si pamatuju, co jsem nenáviděla, tak ve školce nám vždycky rozmixovali, ale udělali takovou směs z mrkve a masa a k tomu byly brambory a to jsem hodně nezvládala.
0: Já jsem nedával hrachovou kaši.
1: Aha.
0: A takový ty věci jako játra.
1: No to jo, já... Taky ne.
0: A to mi zůstalo do dospělosti, jen tak mimochodem. Tomu se vyhýbám obloukem.
1: Je pravda, že játra jsou asi jediný jídlo, který teď nejím.
0: Na tom se shodne ale většina Čechů, paradoxně.
1: Jo, je to tak? Nevím.
0: Možná další tipy na to, co si dát dnes k večeři. Pro vás bude mít Terka po 16. Já se loučím, mějte se krásně a zítra v 11. Ahoj.
2: Hity, které hrály z tranzistoráku, to je 80. léto na Signál rádiu.

0: 16. hodina je tu na Signál Rádio, to znamená pohled na silnice a aktuální zprávy s Luckou Sinkovou. A pak už budete mít další 80. nadílku s Climie Fisher, Kim Wilde nebo Princem.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S nehodou dvou osobáků počítejte v ulici Dobříšská na Praze 5, kde je momentálně neprůjezdný levý jízdní pruh. A ještě se přesuneme do ulice Sokolovská na Praze 2, kde je nehoda nákladního a osobního auta mezi křižovatkami ulic Mezibranská a Hálkova. A i tady počítejte s jedním uzavřeným pruhem. Projíždějte na obou místech opatrně a mějte šťastné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 27. srpna, jsou tu další zprávy s Lucií Sinkovou. Premiér Andrej Babiš se při plánování nové pražské nemocnice inspiroval Slovenskem. Stejně jako tam chce česká vláda nemocnici označit za vojenskou a náklady na její výstavbu započítat do výdajů na obranu. Zda takový postup uzná NATO, ale není jisté. Nová nemocnice má vzniknout v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Dětí v mateřských školách ubývá. Ve školním roce 2025-2026 jich bylo poprvé od roku 2012 méně než 350 000. Počet dětí se snížil už třetím rokem v řadě, podle statistiků především kvůli nízké porodnosti. Nehoda dnes na několik hodin uzavřela u Dasného na Českobudějovicku hlavní tah 1/20, který vede z Českých Budějovic do Plzně. Čelně se tam srazila dvě vozidla, tři lidé se při nehodě zranili. Policisté odkláněli dopravu. Teď řidiči místem projedou, ale kyvadlově. Slovenský soud poslal do vazby dva muže obviněné z přípravy žhářského útoku na továrnu na výrobu dronů. Třetí podezřelý byl zadržen v Německu a slovenské úřady očekávají jeho vydání. Policie trojici viní z obecného ohrožení a tvrdí, že útok plánovali na objednávku. Při zásahu zajistila policie mimo jiné i zápalnou směs.
0: Co se děje v regionu?
2: Fanoušci letectví si do svých diářů zapisují datum 1. září. Právě v tento den totiž do hlavního města poprvé přiletí letoun Airbus A350 v unikátním zlatém nátěru. Na letiště Václava Havla ho vyšle tajvanská společnost Starlux Airlines, která operuje linku mezi Prahou a Taipei. Od podzimu bude tento letoun do Prahy létat pravidelně. Úterní přílet tak nebude jednorázovou atrakcí. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Kanoista Martin Fuchs postoupil na mistrovství světa do finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu dojel v semifinále třetí. A v pohárové Evropě se dnes rozhodne o osudu tří českých fotbalových klubů. Jejich zápasy uvidí i sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: O Evropskou ligu proti Červené zvězdě Bělehrad bojuje ve čtvrtém předkole Plzeň. Do domácí odvety, která startuje v 19 hodin, si ale přivezla porážku 0-3. Ve stejný čas hraje čtvrté předkolo konferenční ligy také Hradec Králové proti Panathinaikosu Athény. V Řecku otroci uhráli nadějnou remízu 2-2. A bez šance není ve stejné fázi konferenční ligy ani Jablonec, který doma proti Rangers bude od 18 hodin dohánět Manko z úvodního zápasu 0-1.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude většinou polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě i skoro jasno. Nejnižší noční teploty 20 až 15 stupňů Celsia, na horách okolo 14. A zítřek bude polojasný až oblačný. Odpoledne od západu v Čechách, později večer i na západě Moravy, začne přibývat oblačnost a postupně se objeví přehánky, bouřky, a to i velmi silné. Teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 26. Na signál 80 a Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
4: Krásný čtvrtek všem, nás čeká další 60-minutovka toho nejlepšího z 80. let. Takže ať už jste doma, v práci nebo z ní třeba jedete, budete mít příjemnou společnost. A za doprovodu hudby se vydáme i na výlet na zámek Zákupy na Českolipsku, který čeká velká rekonstrukce. To vše a mnohem více na Signál Rádio, kde si nyní dáme hit Love Changes Everything. Tak pěkný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. We'll be right back.

0: Prince a hit The Most Beautiful Girl in the World, ten nepochybně patří právě na Signál Radio. Zámek Zákupy na Českolipsku chystá obnovu cenných barokních teras. Nyní se bude chystat nezbytná projektová dokumentace a samotná rekonstrukce by podle náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květy Vinklátové měla začít nejpozději do 5 let.
1: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. V té výběrové komisi na projektování budeme mít svého zástupce, protože chceme samozřejmě být přítomni od začátku do konce té obnovy. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo, aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
0: Terasy v zámecké zahradě v Zákupech jsou ojedinělou ukázkou italského zahradního stylu v Čechách. Jejich současný stav je ale bohužel havarijní. Areál ohrožuje také značně narušená sochařská výzdoba, nefunkční historické vodní prvky a dlouhodobý vandalismus.

0: YouTube na Signál Rádiu nastolili příjemnou atmosféru a my si při ní rovnou připomeneme soutěž, která běží v našem vysílání každé ráno. Ale pozor, už zítra to bude naposledy. Soutěží se o vstupenku do různých jeskyní po celé republice, takže pokud byste chtěli být právě vy zítřejším posledním výhercem vstupenky pro dva dospělé a až tři děti, určitě koukněte na www.signalradio.cz, kde o soutěži najdete veškeré informace, a to včetně seznamu jeskyň, na které se vstupenka vztahuje. Tak hodně štěstí.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Hodinkové ručičky ukazují skoro 4:45. Ať už jste kdekoliv, tak za chvíli vám budou hrát Sydney Youngblood, Ricky Epovery nebo Elton John. A potom s příchodem celé s námi buďte rozhodně i u zpráv Lucky Synkové.
1: Signál Rádio je s vámi i o víkendech. Sobotu a neděli vám zpříjemňujeme skvělou hudbou 80. let a přidáváme k tomu spoustu tipů na výlety, pozvánky na zajímavé akce, nabízíme to nejlepší z rozhovorů a informujeme o aktuálním dění, ale hlavně se staráme o vaší pohodu. Užijte si víkendy se Signál Rádiem. Když slyšíš tohle...

0: Medový hlas Eltona Johna nás na Signál Rádiu dostal těsně před 17. hodinu. Nás čekají avizované zprávy Lucky Synkové, ale se 17. hodinou se nám vytvořil i nový playlist a v něm už na mě svítí Cutting Crew, Matthew Wilder nebo Bananarama.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Za nehodou dvou osobáků se vydáme do pražského Karlína do ulice Rohanské náměstí, takže tady počítejte s tím, že se možná trošku zdržíte. A na hromadnou nehodu buďte opravdu opatrní na D1 ve směru na Brno, protože na 16. kilometru se srazilo 6 osobních aut a bylo nutné uzavřít 2 jízdní pruhy. Tady určitě počítejte s tvorbou kolony a buďte na sebe za volanty opatrní.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný srpnový den stále přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Inspektoři České obchodní inspekce při kontrolách stánkového prodeje na agrosalonu Zeměživitelka v Českých Budějovicích zjistili nedostatky u více než třetiny kontrolovaných prodejců. Z 20 kontrol jich nevyhovělo 7. Jaké porušení předpisů bylo nejčastější, uvádí mluvčí ČOIKY František Kotrba.
2: Nejčastější porušení právních předpisů, konkrétně v 5 případech, se týkalo značení hraček. Důvodné podezření na porušení povinnosti v oblasti technických požadavků na výrobky bylo zjištěno rovněž v segmentu akuvýrobků, jako jsou akumulátorové nářadí nebo nástroje.
1: Zeměživitelka vystavovala zejména novinky v zemědělské technice, myslivosti, rybářství, potravinářství, chovu hospodářských zvířat, výzkumu a vzdělávání. Kdo si zítra přivstane, může pozorovat částečné zatmění měsíce. Úplněk začne kolem 4:30 ráno postupně vstupovat do zemského stínu. Největší část jeho kotouče zmizí ve stínu kolem 6:45, kdy bude zakrytý přibližně 90% měsíce. Umělou inteligenci při práci letos využívají téměř 3/4 zaměstnanců ve vyspělých zemích. Loni to byla zhruba polovina. Každý druhý uživatel díky AI ušetří nejméně 8 hodin týdně. Zároveň ale 2/5 lidí říkají, že jim umělá inteligence zvýšila nároky na soustředění, přemýšlení a řešení problémů.
0: Co se děje v regionu?
1: Pražské staroměstské náměstí dnes dopoledne evakuovala policie kvůli anonymní výhrušce výbuchem orloje. Pyrotechnická prohlídka byla negativní a několik minut popoledni policie preventivní opatření ukončila. Anonym tvrdil, že bomba vybouchne ve 12 hodin. Výbušné zařízení ale přivolaný pyrotechnik nenašel a všechna opatření mohla být tedy krátce po 12. hodině odvolána.
0: Sport.
1: Nedělní šlágr 6. kola první ligy mezi fotbalisty Sparty a Slávie odřídí Jan Machálek. Derby dostal na starost poprvé v kariéře. A Sparta Praha dostala pokutu 50 000 korun za pyrotechniku, kterou její fanoušci použili při domácím utkání s Teplicemi. Disciplinární komise zároveň zahájila řízení s Olomoucí kvůli stejnému prohřešku v zápase s Pardubicemi.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě i skoro jasno. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů Celsia na Moravě a ve Slezsku i kolem 11. A zítřek bude polojasný až oblačný. Odpoledne od západu v Čechách, později i na západě Moravy, přibývání oblačnosti a postupně přehánky, bouřky, místy i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
3: Krásné pozdní odpoledne. V uších vám co nevidět budou znít zase 80 Signál Rádia. Mikrofon si převezmou Cutting Crew, Matthew Wilder a Bananarama. Přestože ale sluníčko nám ještě krásně svítí a teplé dny nás stále čekají. Podzim pomalu klepe na dveře a jak moc dobře víme, ten dokáže kolikrát zamávat s naší imunitou. Proto si už za chvíli řekneme, jak ji podpořit co nejlépe. Pro teď ale mějte bezstarostný poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Bananarama a Hit Help, to vám hrálo Signal Radio. A abychom trošičku pomohli i naší imunitě, stejně jako se říká, že láska prochází žaludkem, o zdraví se prý zase říká, že většinou začíná ve střevech. Správně fungující trávicí systém souvisí s energií, imunitou, náladou a i celkovou fyzickou a psychickou pohodou. Proto je důležité věnovat mu pozornost nejlépe každý den, pokud je to možné. A jelikož nás brzy čeká i podzim, tak je dobré začít trochu více sledovat, co jíme, abychom především tu imunitu co nejlépe podpořili. To, že bychom měli jíst pestře, měli bychom jíst dost zeleniny a vlákniny nebo se hodně hýbat, asi nemusím říkat, ale možná pro vás bude zajímavým tipem to, že střevům může prospívat třeba pravidelná konzumace kvašených potravin, jako je především kysané zelí, kefír nebo jogurt. Ty jsou totiž plné probiotických bakterií, které pomáhají udržovat zdravou rovnováhu střevního mikrobiomu. Není radno ale zapomínat ani na to, že ho velmi rychle dokáže narušit dlouhodobý stres, nedostatek spánku nebo pohybu. Takže pokud chceme, aby nám střeva dobře fungovala i během podzimu, měli jsme dobrou imunitu, nejde jenom o to, co si dáme na talíř, ale taky o to, jak celkově žijeme. Ale jak se také říká, nejlepším lékem je hudba a proto pro vás tady máme Michaela Jacksona a hit You're Not Alone.

0: Krev nám na Signál rádiu rozproudil Pavel Habera, s půl šestou si od něj hudební štafetu převezmou T-Pau, Whitney Houston a OMD. A aby toho nebylo málo, tak přihodíme i hit, který si přihrajeme na našem Magiči.
1: Na Signál rádiu pro vás máme bleskovou soutěž. Ano nebo ne? Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne. Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední

0: Za 5 minut 6:15, to je čas, který si na Signál Rádio žádá oprášit náš studiový magneťák.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Dnešní hit z pásky bude patřit britské kapele Yes a jejich single Owner of a Lonely Heart. Ten vyšel v roce 1983 a pro kapelu prý znamenal velký odklon od jejich původní tvorby, která byla spíš na cestě za progresivním rockem. Skladba ale rock kombinuje s výraznými syntezátory a tehdy pro tu dobu moderními studiovými efekty, díky kterým zněla úplně jinak než jejich dosavadní hity. A možná právě tyhle osmdesátkové vyhrávky kapelu vystřelily na první místa žebříčku a zařadili je i do našeho playlistu osmdesátek. Tak pojďme na to. Yes a Owner of Lonely Heart.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: 17. hodinu na Signál Rádiu zakončujeme naprosto královsky. K hitu od Queenu přihodíme ale i dopravu a zprávy Lucky Synkové, ale nebojte, na 80ky pak zase rychle navážeme, a to s Belindou Carlisle, Bee Gees nebo Boney M.
1: Signál Rádio, doprava.
0: S hromadnou nehodou stále počítejte na D1 ve směru na Brno, kde se na 16. kilometru srazilo 6 osobních aut. Bylo nutné uzavřít 2 jízdní pruhy, takže počítejte s velmi pravděpodobným zdržením. Ale nehodu hlásí i ulice Kbelská, kde se srazila dodávka s osobákem. Dále i ulice Husická, kde se střetla 2 osobní auta. A v neposlední řadě i ulice Vrbenského, kde si přibrzděte u nehody 2 osobních aut. To by byla dnešní doprava, pojďte na sebe za volanty opatrní a mějte především bezpečné cesty po zbytek dne. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and rambling. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up, out of a dream of blue sea. White sand, paradise blue.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkný srpnový podvečer přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Ceny pohonných hmot jsou podle analytiků teď na vrcholu a v příštím týdnu by mohly začít mírně klesat. Výraznější zlevnění se očekává u benzinu, a to o několik desítek haléřů za litr. Vývoj cen ale dál ovlivňuje situace na Blízkém východě. Dětí v mateřských školách ubývá. Ve školním roce 2025-2026 jich bylo poprvé od roku 2012 méně než 350 tisíc. Počet dětí se snížil už třetím rokem v řadě. Podle statistiků především kvůli nízké porodnosti. Pokračuje Vendula Kašparová z Českého statistického úřadu.
2: Tam vidíme, že opravdu v posledních čtyřech letech ten počet živonarozených dětí klesá. Tím pádem i do budoucna lze očekávat, že počet dětí v mateřských školkách bude klesat.
1: Dodejme, že loni se v Česku narodilo zhruba 77 600 dětí, což je nejméně za celou dobu statistického sledování, které sahá až do roku 1785. Česko čeká ještě pořádné letní finále. Zítra teploty vystoupají až ke 34 stupňům, hlavně na jižní Moravě. Jenže tropy rychle ukončí studená fronta. Česko zasáhnou silné bouřky. Výstraha meteorologů platí od zítřejší 14. hodiny do sobotních 4 hodin ráno pro všechny kraje v Čechách a část západní a severní Moravy. Bouřky mohou přinést nárazy větru kolem 70 km v hodině, menší kroupy a přívalový déšť.
0: Co se děje v regionu?
3: Nový moderní objekt hrubého předčištění zabraňující zápachu má pražská ústřední čistírna odpadních vod. Jeho úkolem je ochrana technologického vystrojení hlavní čerpací stanice na přítoku ze Schybek z levého břehu Vltavy. Nové zařízení je také doplněno o dezodorizační jednotku, která zabraňuje uvolňování zápachu do ovzduší. Stavba vyšla na 396 milionů korun. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: V Monaku právě teď začíná los ligové fáze Ligy mistrů. Pražská Slavia je ve čtvrtém výkonnostním koši a dozví se jména 8 soupeřů. Z každého ze 4 košů dostane 2 týmy, se kterými se utká doma i venku.
0: Signál Rádio, počasí.
1: V noci bude polojasno až oblačno, na východě a severovýchodě i skoro jasno. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů Celsia na Moravě a ve Slezsku i kolem 11. A zítřek bude polojasný až oblačný. Odpoledne od západu v Čechách, později i na západě Moravy, přibývání oblačnosti a postupně přehánky, bouřky, místy i velmi silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na signálu 80 a Terka Veselá.
0: Signál Rádio.
4: To by byly dnešní zprávy. Děkujeme Lucce, že nás držela v obraze. Ale nebude jediná, protože už za chviličku si slovo převezme i kolega Jirka Svoboda. A ten pro vás má fakta sice z minulosti, ale to na jejich zajímavosti rozhodně neubírá. Kor, když se bude mluvit o hurikánech, planetě Mars nebo Guinnessově knize. Tak s námi buďte u toho a teď už se nechte unášet hitem I'll Find My Way Home.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Byli Bee Gees s hitem Alone v éteru Signal Rádia. Už za chviličku zazní Boney M., Frankie Goes to Hollywood nebo Bruce Springsteen, ale ještě předtím si slovo vezme kolega Jirka Svoboda a poví vám něco o výročí z dnešních dnů.
1: Ladíte Signal Rádio, je 27. srpna, tedy den, kdy byl v roce 1667 ve Spojených státech poprvé písemně zaznamenán hurikán. Pojďme se rychlostí větru vrhnout i na další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den se v roce 2003 planeta Mars přiblížila k Zemi na nejmenší vzdálenost za posledních 70 tisíc let. V roce 1955 poprvé vyšla Guinnessova kniha rekordů. Rekord o nejprodávanější knihu jí zatím pokaždé vyfoukla Bible, takže je to druhá nejprodávanější kniha světa. V roce 1828 vznikl nový stát Uruguay. Co jste možná netušili, právě tady se konalo první mistrovství světa ve fotbale. V roce 1783 se uskutečnil první let balónu plněného vodíkem, zatím bez posádky. A v tento den byl v roce 1673 vysvěcen farní kostel na Nebevzetí Panny Marie na Svaté hoře u Příbrami.

The Power of Love. Večeře při svíčkách, voňavá koupel jen vy dva a k tomu písničky plné něhy ze Signál Rádia. Objevte sílu lásky a udělejte si romantický večer. My vám k tomu budeme hrát ty nejkrásnější balady 80. let. Každý pátek od 9 večer do 2 do rána. To je 5 hodin ploužáků a písniček o lásce.

0: Roxette a Listen to Your Heart, velká pecka nejen 80. let. Už za chvíli Supertramp, ale prozatím bude Trumpem kolega Luboš Dvořák, který zakončil jeho českou pouť nedaleko Strakonic.
1: Vedle hradu Švihov a zámku Červená Lhota je vodní zámek Blatná nedaleko Strakonic v Jihočeském kraji jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel na území České republiky. Kromě samotného zámku s vodním příkopem bývá hojně navštěvovaný rozlehlý anglický park se stádem daňků, které se aktuálně nesmí krmit. Město vzniklo na křižovatce starých cest mezi Pískem, Strakonicemi, Plzní a Prahou, což se kromě povrchu a šíře vozovky moc nezměnilo. Pokud odbočíte ze strakonické dálnice D4 u Nové Hospody na Plzeň, tak vás mile překvapí před Blatnou nový, ještě dopravním označením nenamalovaný asfalt. Po roce 1989 se Cornelie Hildprantová a její dcery vrátili zpět z emigrace a po restituci zahájili rozsáhlou rekonstrukci. Zámek je zcela otevřen veřejnosti. Paní baronka Jana, která oslaví příští rok 80, byla dlouholetou prezidentkou Asociace majitelů hradu a zámku. Byl jsem tu poprvé a určitě se vrátím. Z Blatné zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio.
1: Krásný večer ze studia Signál Rádia, vás moc zdraví, Terka Veselá. Mně se tady vytvořil nový playlist pro 19. hodinu a určitě se máte na co těšit, protože nám budou hrát Erasure, Bonnie Tyler, Eurythmics a spoustu dalších. Ale abychom si ten poslech i trošičku zpestřili, tak pro vás budu mít důvod, proč se zítra přivstat. A myslím, že i těm, kteří normálně zrovna brzkému vstávání neholdují, se to bude líbit. Tak naslaďte i nadále a já vám ještě jednou přeju pěkný večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Ladíte rozjetou 80-kovou jízdu na Signál Rádio, kde mám tip na zítřejší ráno pro všechna ranní ptáčata, ale samozřejmě i pro ty, kterým nevadí si přivstat kvůli něčemu ojedinilému. Letošní srpen nám totiž nabízí opravdu nádherné podívané. A přestože ještě 2 týdny zpátky jsme na obloze mohli sledovat zatmění slunce nebo Perseidy, už zítra nás čeká další astronomická podívaná, a to tentokrát zatmění měsíce. Částečné zatmění začne už ve 4:33 ráno, kdy se do zemského stínu ponoří měsíc poprvé. A vrchol pak bude kolem 6:12, kdy zemský stín zakryje téměř 93% měsíčního kotouče. Jelikož měsíc přitom bude tou dobou ale hodně nízko nad jeho západním obzorem, tak budete potřebovat výhled z trošku větší výšky, takže pokud budete opravdu odhodlaní, můžete si dát ranní rozcvičku výšlapem na nějaký kopec, ale dobrou zprávou je alespoň to, že nemusíte mít žádný dalekohled, ale v případě, že bude jasno, tak úkaz bude viditelný pouhým okem. Zajímavé má navíc být i zbarvení stínu, takže těšit se prý můžete na načervenalé a namodralé odstíny. Tak to by byl tedy itinerář na zítřejší ráno. Já vám držím palce se vstáváním, ale myslím, že některé dny si to brzké vstávání prostě zaslouží. Tak snad nebudete litovat.

0: půl osmé k vám putují zlaté osmdesátky ze Signál Rádia. A jelikož nastala chvíle dne, kdy můžete jen tak někomu vykouzlit úsměv na tváři písničkou na přání, připravujte telefony, na kterých vytočíte 910 260 910 hned potom, co se v éteru ozve výzva na signály pro radost.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál Rádio, posloucháte online na Signál Rádio. Radio Z.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásnější

0: Elton John nás na Signál Rádio dostal do 7:45, což je čas, kdy se mi do studia dovolal posluchač Jirka.
1: Signály pro radost. Udělejte někomu krásnější den.
0: Jirko, ahoj, já tě zdravím.
2: Ahoj, Teresko, já tě moc zdravím do Signálu. Čau, bělo.
0: Ahoj, tak co nám dneska zahraješ, co vybereš a komu to pošleš?
2: No prosím tě, Teresko, já bych tě dneska hrozně rád poprosil Whitney Houston, no, osobní strážce, bodyguard, no, Kevin Costner, asi se nemusí dlouho představovat. A prosím tě, já bych tu písničku věnoval pro mě, pro moji Seigru Renču, se kterou jsme si udělali prostě dneska takový neplánovaný, jak to mám říct, odpolední večer. Tak jsme si udělali dobrou grilovačku, k tomu máme dobrý pivačko, k tomu samozřejmě ladíme jenom pohodový signály. Naše usměvová Tereska do toho, no to si prostě přát. A Teresko, hlavně ať to dlouho zbytečně nezakecávám, zítra už je pátek, tak asi užijeme bezva víkend. No a dětskám vlastně v úterý 1. září začíná nový školní rok, tak
0: je to
2: ať do toho
0: tak?
2: Novýho školního roku vkročuje to správnou nohou.
0: Tak to je od tebe hezký, že jsi vzpomněl i na ně. Já vám přeju dobrou chuť, užijte si grilovačku a Whitney Houston letí za váma, ahoj.
2: Tak jo, super, Teresko, děkujeme moc, krásný večer, ahoj.
0: Ahoj.
1: Signály pro radost. Každý všední den na Signál Rádiu.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pohodový večer s odbitou 20. hodinou. Na Signál Rádio se ale nic nemění, stále budou hrát osmdesátky. Nedočkavě tu čekají hity od Gazebo, Roda Stewarta a Vanessy Paradis. A stejně tak se na vás těší kolega Lukáš Bláha. A jelikož dnes máme 27. srpna, tak právě za tímto datem s Lukym vyrazíme do minulosti a dozvíme se, co se přihodilo v hudebním světě nejen 80. let. S vámi je stále Terka Veselá a já vám přeju ještě jednou hezký večer.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Čtvrtečním večerem vás provází Signál Radio, Vanessa Paradis a teď už i kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Výlet do ní započneme 27. srpna před 60 roky. To vystoupala skladba God Only Knows od Beach Boys až na druhou špručli britského prodejního žebříčku. Spolu s tím, že je to jedna z prvních komerčních písní, která ve svém názvu dostala slovo Bůh, došlo u ní k použití mnoha neortodoxních nástrojů, jako jsou třeba lesní rohy v úvodu. Objevil se mimo jiné v Lásce nebeské a Sir Paul McCartney song označil jako jeho nejoblíbenější všech dob.

Posouváme se blíže současnosti jen o rok dál, tedy do letopočtu 1967. Manažer Beatles Brian Epstein byl nalezen mrtvý ve svém londýnském domě po předávkování drogami, když se dožil pouhých 32 let. Epstein Brouky prvně potkal v liverpoolském Cavern klubu v prosinci 1961 a o měsíc později s nimi podepsal pětiletou smlouvu, která všem změnila život.

Končíme 27. srpnový den roku 1988. Od něj se debutové LPčko americké písničkářky Tracy Chapman po dobu jednoho týdne vyhřívalo na vrcholu domovské hitparády alb Billboard 200. Na udílení cen Grammy v příštím roce si velmi uznávaná zpěvačka domů odnesla sošky za nejlepší současnou folkovou desku a též za nejlepšího nového umělce.

0: Mike Oldfield a Maggie Reilly a hit Two Friends, to vám doručilo Signál Radio. Je to tady, pomalu, ale jistě se můžeme začít připravovat na různá vinobraní po celé republice. Ale než většina vypukne, tak se na tohle období můžete naladit už tento víkend, a to přímo před ikonickým Grand Hotelem Pup v Karlových Varech, kde se chystá Pup-up Wine Fest, který nabídne pestrý výběr moravských vín přímo od vinařů. Tak jestli chcete poslední prázdninový víkend prožít nějak zajímavě, tohle může být skvělá příležitost. Více o akci najdete na www.signalradio.cz.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne, a informace, které potřebujete. To je ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádiu.

0: Posloucháte Signál Radio.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

a The Best v Eteru Signal Rádia, kde nastala chvíle pro to, abych se s vámi rozloučila, ale jelikož tu budu výjimečně i zítra a o víkendu, tak se uslyšíme velmi brzy. Vy se zatím do zítřejších 16 hodin mějte krásně, užívejte dnešního večera. Ještě vám v rychlosti řeknu, co vám bude hrát docela, a to například Berlin, Elo nebo Undercover. Tak jo, buďte se Signal Rádiem a zatím naslyšenou.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
0: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
3: Signál Rádiu.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádio. Zasloužíte si začít den něčím příjemným. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.